0: Dobrý den, co to bude, pane?
1: No, chtěl bych nějakou desku. Ideálně něco, co mě posadí na zadek.
0: Aha. A nemůžete být konkrétní? Mám tady asi 3000 nahrávek. To se pak těžko radí, víte?
1: No tak vy jste odborník. No, mám rád poctivé kytary a tu a tam to může lehce přitvrdit.
0: Ach jo. Víte co? Tady máte odborný seznam 1001 alb, které byste měl slyšet, než zemřete. Sepsali to hudební odborníci, tak si nechte poradit od nich.
1: No jo, ale toho je moc.
2: Nebojte, my vám pomůžeme už během následujícího víkendu. Dáme si pár tipů z unikátního žebříčku, který vyšel v roce 2005. Víkend desek, které byste měli slyšet. Nejsme jen rádi.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slaví.

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině na rádiu Čas Rock.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to

0: není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní sítě Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Vivoj 100 gramů za 22,90, ale od pátku do neděle již za 20,90. Jemný vzedlčanský hermelín originál smetanový a další druhy 100 gramů za 33,90 a s Hruška klubem jen za 31,90. Nadýchané croissanty 7 days různé příchutě 60 gramů již za 13,90 a s Hruška klubem jen za 11,90. Nebo vynikající citrusovou italskou limonádu Targa různé druhy 1,33 litru za 33,90. A za nákup dvou kusů se známkou navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte roztomilé plyšáky jen za 49 korun. Více na moje hruska.cz.
3: Už dál nemusíš hledat. Tady jseš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
4: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: vstávat a cvičit. Za zvuku budíku vás opět zdraví a dobré ráno ze studia Rádia Čas Rock přejí Ivoš a Tomáš. No ani jsme se nenadáli a jsme opět zpátky a s námi taky ostrý budíček, byť třeba no a... někteří mají občas problém trefit do rádia.
1: Ani jsme se nenadáli, ale jsem rád, že jsme tady oba dva včas, protože mě se dneska stala taková kuriozní záležitost. Jedu si svoji klasickou trasu, kterou už jezdím přes 2 roky, ale já jsem tak nějak zapomněl odbočit. Za Frýdkem jsem jdem na Ostravu, takže jedu, zaposlouchal jsem se do podcastu a najednou říkám, ta cesta je nějaká jiná.
0: Aha.
1: No a potom najednou cedule Brno, Olomouc. Aha.
0: Tak to Brně otočil na krváči asi zpátky.
1: Nakonec jsem to nějakým stylem přes Fričovice, Brušperk, Krmelín a tyhle části konce světa. Najednou byla Ostrava zase. Takže
0: zase si poznal nový kraj.
1: Jo, ve tmě sice všechno, ale pohodě.
0: Tak to vypadá stejně, že?
1: Říkám, to je ta setrvačnost. Takže opatrně, jestli někde pojedete dneska na klasickou trasu, soustřeďte se, nedopadnete jako já. I když ono všechno dobře dopadlo, jsem tady včas. A tak se můžeme pustit do ostrého budíčku.
0: Tady dám jednu změnu, jo?
1: Jo, dobře. Tak
0: Guano a
1: dobře,
0: pes.
1: Tak po 6. hodině nám zahraje Guano a pes.
0: Budou také Breaking Benjamin.
1: No a zazní i Nirvana.
0: Té muziky bude na našich frekvencích samozřejmě daleko více. Jako první si ale slovo bere Martin Fabík, toho jsem vlastně potkal, který má připravené zprávy a také dopravní servis.
2: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
3: Vsaď se, že zítra budu mít doma delfína.
4: Jasně, a já budu britská královna.
3: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
4: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
3: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
4: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
3: No počkej. Více o nabídce na byd.com.
5: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová kýta kilo za 59,90 a gambrinus desítka půl litru ve skle za 12,90 do 20. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v Kik. Zachumlejte se se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
8: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
9: Přímo by chytrálí. S Chytrártem jsme ušetřili.
8: A co je Chytrárt?
9: Kdyby ses nachytřila jako já, tak víš, že nízké ceny.
8: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
10: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
11: Aktuálně si dávejte pozor ve Slezské Ostravě v ulici Nástupní. Kvůli pracím na vozovce je ulice uzavřená. A pozornost se dále vyplatí i v oblasti Brno Střed v ulici Lidická. Probíhá tady oprava tramvajových kolejí. Je zde omezení provozu. My vám přejeme šťastnou cestu.

0: Glass Rock.
1: Zprávy. Zdravím rockeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku se začínají plnit pneuservisy a volné termíny rychle mizí. Řidiči by proto neměli s přezutím na zimní pneumatiky otálet. Chladná rána a místy i námraza už totiž připomínají, že zima se blíží. Ceny za přezutí se pohybují podobně jako loni.
2: Morava aktuálně.
1: V Bílovci na Novojičínsku vznikne nové bytové družstvo, které má zajistit levnější a dostupnější bydlení. Pokračuje mluvčí města Lenka Gulašiová.
3: V první etapě by mělo vzniknout až 18 bytů. Předběžný zájem o členství v družstvu přitom už projevilo 46 osob z města i okolí. Bytové družstvo v dané chvíli čekají první administrativní kroky a také zvolení místa, kde bude startována první etapa výstavby. S jejímž zahájením se počítá už v příštím roce. Zvažovaným lokalitám patří ulice Radočínská.
1: V Otrokovicích na Zlínsku vznikne u vlakového nádraží nové parkoviště pro 660 aut. Hotové má být do konce roku a nabídne místa pro osobní auta i dodávky. Parkoviště má ulehčit cestování lidem, kteří přijedou autem a dál pokračují vlakem. Za parkování se bude platit. Přesný ceník ale město teprve stanoví. A zítra pokračují další zápasy hokejové Tip Sport Extraligy. Třinec hostí od 17 hodin Mladou Boleslav ve Werk aréně. Vítkovice nastoupí o 17:30 odpoledne proti Českým Budějovicím a Olomouc pak od 18 hodin přivítá Karlovy Vary na zimním stadionu. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.
0: Vstávat a poslouchat. Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: Takhle, 7 minut po ránu, po 6 nám zazněla kapela Imodium až z dalekého Broumovska. Ne, z našeho pohledu samozřejmě je to daleko. Ale každopádně můžeme tuhle kapelu považovat za stálici české scény. Konkrétně jsme doposlouchali single Nad Berlínem, který patří na desku Valerie z roku 2013.
1: Další muzika už je pro vás připravena. Svůj prostor v rozhlasovém éteru dostane, co nevidět, Breaking Benjamin. Tomu ale bude ještě předskakovat Milan Gelnár. Ten sice neumí tak pěkně zpívat a ani není rocková hvězda, ale na druhou stranu má docela slušný přehled o hvězdných konstelacích na obloze.
0: To určitě. Rozumí tomu jako málo kdo, no minimálně tady tomu nerozumí nikdo z nás. A tak si poslechneme výsledek jeho bádání, je tady horoskop na dnešní den.
2: Vrtek bude s mírnou převahou toho pozitivního, příjemného, vítaného. Větší pak bude naše schopnost domlouvat se, stejně jako budeme zažívat trend praktickému, pragmatickému jednání. Co se týká jednotlivých znamení, tak a rakům budou přát hvězdy ve výdělečných aktivitách. Ryby se mohou těšit na nějaké profesní odměny či úspěchy obecně a štíři budou vše velmi intenzivně prožívat. Vodnáři mohou pociťovat nervozitu a větší vnitřní neklid. Máhy si budou užívat na poli sexu a erotiky a blíženci budou řešit domácí spory či komplikace. Býci mohou mít poněkud necitlivé postoje a konání. Pany budou hýřit energií a elánem a kozorozy mohou mít potřebu poučovat či opečovávat jiné. Střelci si sami mohou komplikovat věci profesního charakteru. Berani mohou počítat spíše s komplikacemi, ale vy by měli zažít příjemná překvapení. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.

0: Pokračuje Ostrý budíček, respektive stále na svém začátku, 17 minut po 6. hodině. Ale já jsem se teď chtěl dostat k jedné věci. Ono, my co máme děti, což minimálně my dva tady, ano, tak my známe takové ty debaty, jakože co jsme uměli vy dneska neumíte nic, a takové to poměřování generací, že za nás to všechno fungovalo jinak.
1: Jsem nesnášel, když mi to říkali vždycky,
0: no,
1: jo, ti dědoušové a babičky, když já jsem byl malý. Ha.
0: A je to tady.
1: Ano, pár pátků a sobot uteklo a už mluvím stejně jako oni.
0: Jsme ti zkušení životem, že jo?
1: Ano, přesně tak. Ano. No, jako, když si to takhle řekneme, kolikrát na nás i ty ratolesky koukají s naprostým údivem. A třeba když jim vysvětlujete, že kdysi se přepínali televize ručně.
0: No.
1: To jako koukáku, jako to
0: nebo ne, že byli černobílé třeba. No.
1: A nedávno jsme taky natrefili na článek, který se věnoval dovednostem, které děti právě z 80. a 90. let, což jsme my uměli, ale pro ty dnešní je to úplně mimóza.
0: Tak schválně, jo, vybíráme z toho článku třeba, hele, šití nebo přišívání knoflíků, plus třeba štopování ponožek.
1: To jsem dělával.
0: No. Já se přiznám, tady jsem mimo. Tady jsem prase a neumím to, jako, okay. To jako přiznám, tady držím krok s moderní mládeží, jo? Hele, zacházení se základním nářadím.
1: Jako co, s kladívkem?
0: Třeba. Štípačky, jako dneska zkus to dát někomu mladému do ruky, jako málo kdo.
1: Bolí
0: jako,
1: to, když jo? se netrefíš.
0: Nebo celkově orientace v terénu bez navigace.
1: Tak to vůbec.
0: Super mimo dneska,
1: no, jako, no. V tom článku se také zmiňuje klasické psaní dopisů. A to je taky pravda, protože když mají dnešní mladí napsat ručně delší text, tak to bývá opravdu pro většinu problém. Další věc, ve které jsme byli určitě kreativnější, je hledání informací bez internetu. Jako navštívit knihovnu, tam najít potřebnou publikaci, kterou potřebuješ, pak si sednout k té knize, případně k encyklopedii, nebo se zeptat rodinných příslušníků, to už prostě v dnešní době neběží. To se jim nechce. Mají nového kámoše, AI, a nebo taky straight do Google.
0: Chatboty mají ano. Různé, ano, s nimi si může, jako my neříkáme, že to někdy nepoužíváme, třeba taky se zeptáme straight do Google, jo, taky se nám
1: no,
0: to někdy
1: hodí. No ale víš co, my si to potom ještě ověříme. No. Na Wikipedii.
0: A když náhodou kecá Google, tak Wikipedia nelže, no. Tak já nevím, třeba tady čtu o kapele Capriola, že se dala dohromady na konzervatoři.
1: Na jaké?
0: No, ostravské.
1: Jo.
0: No, jo. Mm-hmm. Tak budeme tomu věřit, že to je pravda?
1: No, já myslím, že to pravda je.
0: Já si taky myslím, že to pravda je. Takže vidíte, tohle jsme si dohledali a proto si tu Capriolu taky můžeme dát. Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.

0: dál za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Dva McPops nestačí? Dobře. V McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
3: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
4: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz. Tancuj, tancuj!
5: Slovenská smečka Katastrofy konečně v Ostravě. Thrash metal ze staré školy, jak se patří, v pátek 16. října večer, klub Barák Ostrava. Katastrofy, zbojníci z Bratislavy.
6: Kola extraligy se točí dál a do Třince tentokrát míří bruslaři z Bolky. Zápas startuje pod Javorovým už tento pátek v 17 hodin. HC Oceláři Třinec, BK Mladá.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: 4,5 minutky po 6:30 nám dohrála další parádní muzika, tohle byly Doggy Dog, já nikdy nezapomenu na tu dobu 90. kdy jsem ještě hrkal na skateu a tohle to mi řvalo do uší ze sluchátek. Nicméně, jak jistě víte, my pro vás pravidelně na čas roku chystáme nejen bohatý playlist, nýbrž také zajímavé povídání v různorodých podcastech. Pro nadšence zdravého životního stylu, tady máme třeba energiemi, hluboká témata rozebírá pořád pod povrchem, no a potom tady máme ještě náš domácí rockcast.
1: Ano. Já si trošičku dovolím teda přihřát polívčičku a upozorím.
0: A jako pak máme vývare, gulášovka.
1: Brněnskou polívčičku máme tentokrát, protože venku je nová epizoda. Já vlastně taky připomínám, že nově můžete rockcast i vidět ve videopodobě, protože jsme tady tomu přizpůsobili i nějaké studio, které postupně zvelebizujeme.
0: Zvelebujeme.
1: Tak, výborně. Jsem už na svém místě. Tak, ale co je důležité? V tomto novém díle přijal pozvání Petr Polipálenský, frontman kapely Insania, který stejně jako celá jeho kapela má poměrně pilný podzim. Poli kromě toho vystupuje i se svou soulovkou Polinoir. Má za sebou speciální koncert třeba s Kerstym Hatakou z kapely Valtari a o tom všem jsme samozřejmě spolu hovořili. No a došlo samozřejmě taky na novou desku, která vyjde už za 14 dní.
2: Neonové, no, je to jako vtípek, je to nový nové, ale celý je to vlastně ten koncept té grafiky je navlečenej vlastně na tu představu, že končí biblická potopa a nový noé v podobě takového gangstra Vexláka s bouchačkou vystupuje z té archy Titaniku a spolu s ním zabydlujou tu pevninu vlastně všichni možní ohavní tvorové, kteří jako jediný tu potopu přežili.
0: No, vypadá to na drsné téma, nové desky. Nový díl rockcastu vyšel na klasických podcastových platformách, ale jak podotkl Tomáš, nové díly vychází také ve videopodobě. Epizody můžete vidět třeba právě na YouTube kanálu Rádia Čas Rock, anebo televize Rebel.
1: Tak vám to určitě doporučuju, já myslím, že půl hodinku ztratit do tohle krásného povídání můžete. My si v tuto chvíli na Rádiu Čas Rock dáme další muziku.
0: Dáme Inzany, když by nebylo.
1: Tak dáme.
3: Rádio Čas Rock. Rádio Čas Rock.

0: to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
1: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
2: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. V DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
3: Hledáš autodíly? S Allegro je to brnkačka. Stačí zadat VIN kód a náš vyhledávač ti ukáže součástky, pneumatiky i disky přesně pro tvoje auto. Porovnej nabídky a vyber si to nejvýhodnější. Když autodíly, tak Allegro.
4: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
5: Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.

0: Dobrý den, co to bude, pane?
1: No, chtěl bych nějakou desku. Ideálně něco, co mě posadí na zadek.
0: Aha. A nemůžete být konkrétní? Mám tady asi 3000 nahrávek. To se pak těžko radí, víte?
1: No tak vy jste odborník. Mám rád poctivé kytary a tu a tam to může lehce přitvrdit.
0: Ach jo. Víte co? Tady máte odborný seznam 1000 alb, které byste měl slyšet, než zemřete. Sepsali to hudební odborníci, tak si nechte poradit od nich.
1: No jo, ale toho je moc.
2: Nebojte, my vám pomůžeme už během následujícího víkendu. Dáme si pár tipů z unikátního žebříčku, který vyšel v roce 2005. Víkend desek, které byste měli slyšet. Nejsme jen rádi.

0: Tak tohle byla partička, která se říká Asking Alexandria a song Moving On. No a my se taky posuneme kousíček dál, protože už máme kolik máme? 3 minutky po 7:15. Takže nám vyjde čas tak akorát na nějakou muziku na přání.
1: Máme tady jeden vzkaz. Pohodové ráno přejeme od rakouských hranic, čekáme na nakládku a asi se tady zdržíme dlouho, tak nám tam hoďte něco od Europe. Díky a buďte pořád super, Miki a Dave.
0: Tak jo, my plníme tohleto přání. Připomínáme, že Europe už za chviličku vystoupí také tady v Mustang Aréně v rámci megakoncertu Rádia Čas, takže pokud ještě nemáte lupeny, tak si je pořiďte, protože tohle bude parádní mejdlo.
2: Ostrý budíček na Rádiu Čas Rock s Tomem a Ivem.

0: Ne, ne, já už taky nebudu spát, ne, ne. Tomáš už nebude spát a vy asi taky nebudete spát, protože ta...
1: Si dal.
0: Co by si dal?
2: Líný.
0: Každopádně chtěl jsem doplnit myšlenku, ale jsem zapomněl co. Jo, že vás taky nenecháme spát, protože pro vás máme hromadu svěžné parádní muziky, jako třeba od At The Movies.
1: Až do dalekých 70. se vrátíme společně s kapelou Sweet.
0: A mrkneme také do 90. protože se přidají i Anthrax.
1: No ale než se do toho pustíme, samozřejmě nebudete ochuzeni o přehled zpráv, taky se koukneme.

0: Víme, na co si dá pozor na cestách, a proto předáváme slovo Martinovi Fabíkovi.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším, Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Co si uvaříte, to si pěkně sníte. Penny nyní přináší moderní pánve, hrnce, pekáče i praktické spotřebiče. Rozpalte to nyní v kuchyni se slevou až 61%. Penny.
4: Zbláznili jste se?
5: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Venny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
6: Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
7: Aktuálně si dávejte pozor na dálnici D1 v oblasti Klimkovice ve směru na Ostravu. Probíhá zde pravidelná údržba vozovky a servis zařízení. Je zde omezení provozu. A pozornost mějte v oblasti Brno Střed v ulici Úvoz. Kvůli pracím na silnici je pravý jízdní pruh uzavřen. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Radio Čas Rock. Zprávy.
7: Zdravím rockeři, jsou připraveny aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku dál rostou ceny starších bytů. Oproti loňsku jsou vyšší zhruba o 10%. Nejvíc rostou ceny menších bytů, o které mají zájem také investoři. Lidé, kteří hledají vlastní bydlení, tak mají menší výběr. Častěji tak proto hledají bydlení mimo velká města a jsou ochotní za prací dojíždět.
9: Morava aktuálně.
7: V Ostravě se chystá modernizace urgentního příjmu městské nemocnice. Cílem je nabídnout pacientům lepší zázemí a rychlejší cestu k ošetření. V rámci oprav se vybuduje nový dvoupodlažní pavilon a opraví se také současné prostory. Stavební práce mají trvat zhruba 2 roky. Dopravní podnik města Brna vypsal výběrové řízení na zhotovitele rozsáhlé modernizace trolejbusové vozovny v Komíně. Projekt s předpokládanou hodnotou 800 milionů korun má přinést obnovu celého areálu. Více nám řekla tisková mluvčí podniku Hana Tomáštíková.
10: Projekt nám přinese moderní parkovací objekt pro trolejbusy se zázemím a byty pro zaměstnance, novou halu údržby a oprav, která bude zahrnovat myčku, pracoviště denního ošetření, diagnostiku a provozy údržby. Vznikne také energocentrum s měnírnou a také parkoviště pro osobní automobily. Celý projekt zahrnuje i stavbu nové hasičské zbrojnice, úpravu areálových vjezdů a dopravního napojení na ulice Jindrovská a Podveská.
7: A zítra pokračuje fotbalová šance Národní liga. Baník Ostrava B hostí od 15 hodin Slávii Praha B na městském stadionu ve Vítkovicích. Karviná nastoupí o 17:30 odpoledne proti Dukle Praha a Opava se utká od 18 hodin s Jihlavou v Simply Aréně. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock, další za hodinu.
11: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: čtvrtek s datem 15. října pokračuje rázným krokem kupředu. Máme 12 minut po 7. raní a také můžeme s Tomášem v tuto chvíli zalistovat v rokové kronice.
1: Tak nejprve je tady doba, kterou si ani jeden z nás nepamatuje, protože je to rok 1965. Jimi Hendrix tenkrát podepsal svou první nahrávací smlouvu. Ej kuku, jenže, ta mu zaručovala dolar a k tomu 1% ze zisku z prodeje jeho nahrávek.
0: Ta v dnešní době.
1: Je kontrakt teda.
0: Pojďme za Rolling Stones. V roce 1973 soud v Nice ve Francii shledal vinným Keitha Richardse právě z Rolling Stones a to spašování konopí. Dostal jednoroční podmíněný trest, pokutu 5000 franků a dvouletý zákaz vstupu do Francie.
1: No a my tady máme ještě jednoho delikventa. Přesně před 29 lety byl Tommy Lee, bubeník kapely Motley Crue, obviněn z útoku na kameramana. Ten se ho snažil natočit spolu s manželkou Pamelou Anderson před klubem v LA. A Tommy Lee byl následně odsouzen ke 4 měsícům vězení.
0: Nevím, jako co ten kameraman chtěl docílit.
1: Nevím.
0: Když Tommy Lee se natáčel sám a ještě to potom dával jako normálně kolovat.
1: A tvrdím si jako říct, že Tommy Lee natočil lepší nahrávky.
0: Že? Před nějakým klubem. No nic, tolik tedy několik historických faktů, které se vážou právě k datu 15. října. Pokud byste náhodou prahli pro větší, po větší dávce informací, tak si je dohledejte, že jo. Dneska jsme to otevřeli. Téma AI a různých Wikipedii a takhle internety fungují, ale pozor, v knihovně se práší na hromadu zajímavých encyklopedií jako, a rokových kronik.
1: Víš o tom, že si tady říkáš vyloženě o to, aby jsme tady nebyli, že si řeknou, jako na co tam ti dva šašci jsou, my si to najdeme sami.
0: Já se nechám klidně poučit.
1: No, hlavně aby se zde nechal vyhodit.

0: Dobré ráno, přejeme ještě jednou všem u rádia. Je 7 hodin 22 minut. Koukám z okna, venku to vypadá na takový ten sichravý podzimní čtvrtek. A já i přesto doufám, že vy, co teď posloucháte, ať už v autě, nebo s šálkem kávy v kuchyni někde, nebo v kuchyňce, ve fabrice, to je jedno, takže jste se všichni probudili s dobrou náladou. Ty, Tomáši, řekni mi, kolik dní v kuse bys vydržel bez mobilu, bez jakýchkoliv zpráv, bez internetu a bez třeba kontaktu s okolním světem?
1: Upřímně je těžká otázka. Člověk tak někdy se zapřemýšlí, já nevím, tak 3 hodky asi bych úplně zvládl potom.
0: 3 hodky, jo?
1: Ne, já nevím, hele, ale já myslím, že už jsme zažili nějaké třeba prodloužené víkendy někde na chatě nebo takhle, kde automaticky se na to naladíš, že se to tak dostane a nepřemýšlíš vlastně nad tím, že tam ten signál je nebo není. Ale proč se vlastně ptáš? Jako chystáš pro mě nějaký detox, že mi zabavíš telefon, nebo?
0: No to ne, tak jsem to nemyslel.
1: Ne.
0: Jako někdy by se takový sociální i mobilní detox samozřejmě hodil, ale chtěl jsem navázat na jeden článek, co jsem nedávno četl, protože do extrému zašel jeden japonský mnich, který vstoupil, a teď dobře poslouchej, do 12-leté naprosté izolace.
1: 12 let? Takže počkej, jestli dobře počítám, 2038? To by mělo být to magické datum, kdy vyjde ven, takže do té doby neuvidí vlastně ani živého člověka, ani mrtvého člověka, vlastně vůbec nic. Netflix, HBO, televize Rebel, Rádio Čas Rok, nic.
0: Přesně tak, žádné informace o vnějším světě, žádní lidé. Od rána do noci se bude jenom modlit, připravovat si jídlo a uklízet. Ke všemu bude bydlet na daleko odlehlém místě, na jisté hoře Heyei, kde bývají brutálně, jako fakt ale kruté zimy.
1: Tak to mi přijde jako hodně šílené, když se nad tím zamyslím. Když on vlastně vyjde ven a svět bude úplně jiný, jako 12 let je 12 let. Mimochodem, vzpomene si vůbec po 12 letech třeba na to, jak se mluví?
0: Jestli pokud si bude povídat sem ze sebou.
1: No to bude, to mi
0: nebo si jako Robinson vytvoří svého pátka z kopačáku.
1: Jo, takhle, jako že to, jo. Nevím, ale jako z toho přece musí lidem hrabat.
0: Jako hrabat určitě, no, já si taky myslím. Ostatně, tady ten týpek není úplně prvním mnichem, který do téhle výzvy jde. Ale je to tak fyzicky a psychicky náročné, že v minulosti mnoho jeho předchůdců tenhle ten rituál jednoduše nepřežilo. Tomu konkrétnímu Japíkovi to asi ale nevadilo, protože než tam zalezl a zabouchl za sebou dveře, tak novinářům řekl, že je naprosto šťastný a že se moc těší a že je rád, že může stát na startovní čáře. Těší se na těch 12 let.
1: Ale tak jako, že to řekl, než tam vlezl, to je jako kdybych si já postavil pod Mount Everest a řekl, že jsem taky šťastný na startovní čáře a že se těším, až vlezu nahoru.
0: No,
1: ale jak by to asi dopadlo.
0: Občas mám taky jako doma pocit, že bych nejradši zalezl na 12 let do izolace a počkal až na úplný konec.
1: No, hele, zkus to.
0: Zkusím to navrhnout. Ale nebo to navrhnu jim, ať oni jdou do izolace.
2: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
5: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
6: Skvělé jsou. Dětské jesle Kristýnka v Chotěbuzi. Děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A kluk je tam šťastný jako v opice.
5: A maminka se mnou.
6: A od února 2027 už je najdete také v Orlové a Karviné. Přihlaste i vaše děti. Více na www.centrumkristýnka.cz. Již 10 let.
7: Rádio Čas Rok.

0: Váš rok.
1: Ahoj všichni, tady je Zbavoš. Tak jako každý čtvrtek mám i dneska pro vás pozvánku na dnešní večer. Na 7. do backstage. Téma Piráti, dva hlavní zpěváci a pohodová velmi příjemná muzika. Tak to jsou mý hosté tady na rádiu Čas rok od 7 večer, Vision of Atlantis.

0: Včerejší večer se na mnoha místech nesl v duchu fotbalu, hrálo se totiž druhé kolo Ligy mistrů a teda povím vám, že to byla opravdu podívaná. Takže kdo zvolil sledování televize na úkor spánku, udělal určitě dobře, i když se pak asi hůře vstával.
1: No, kdo mohl spát v pohodě a možná si s úsměvem vstávat, tak to byli fanoušci Paris Saint-Germain. Ti s přehledem zvítězili na horké půdě Manchester City 4-2, i když ono mohlo být všechno jinak, protože Pařížany hned v úvodu zachránilo břevno, jo, jenže potom už trestali a během 3 minut se dvakrát trefili za záda svého bývalého spoluhráče, italského brankáře Donnarummu. Takže nakonec 2-4 a já bych chtěl opět poděkovat za tiket, který se mohl vyhodit do koše, tentokrát Manchesteru, kterému po vysílání pošlu klíčenku.
0: Obrovská přestřelka se udála na pažitu Lince, kam si přijel jako na střelnici zasoutěžit tým Liverpoolu. Hosté byli celý zápas jednoznačně lepší a diktovali tempo hry. Nejvíce tedy vyčnívala letní posila, na které visí ještě cenovka 3,5 miliardy korun, francouzský křídelník Barsola, který vsítil rovnou hat-trick. Nakonec zápas skončil s divokým skóre 6-3 pro Liverpool.
1: No a jestli si vzpomínáte, tak já jsem včera dal tip na sázení, a to zápas AS Rim Real Madrid, kdy jsem tvrdil, že španělský celek ztratí body, což se samozřejmě, protože jsem to tipoval já, nestalo, ale pozor, nebylo k tomu daleko. Domácí si totiž v průběhu zápasu vypracovali náskok 3-1, jenže potom přišla pekelná 7-minutovka od 83. do 90. minuty, kdy Real Madrid vsítil 3 góly a pozor, všechny byly po rohu. Hmm. Takže videokouči a Zim asi mají teď jako dost práce po ránu, si myslím. Velké věci se děli v Zimě.
0: Ano, ano. Dneska už jsou v plánu zápasy Evropské a konferenční ligy. Do akce půjde i trojlístek českých klubů, čili Sparta, Plzeň a Jablonec.

0: máš míň vlasů než v osmdesátkách. Europe to neřeší. Evropské turné ke 40 letům The Final Countdown. Jediná česká zastávka. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Účes neřeš. Doráž! Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
0: Časrock. Časrock.
2: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
3: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
4: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
5: Slyším, Datart nákupy?
4: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
5: To je mazec.
4: Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Časrock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rokových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slaví.

0: Tak toto byli Airborne na rádiu Čas Rock.
1: Ty jsi jinou tady.
0: 7:45.
1: Ty už nevíš, jak bys upozornil na toto, co se budeme bavit.
0: Ano, protože toto nás teď čeká jako velký návrat do minulosti s kapelou Toto.
1: Pojďme se vrátit až na konec 70. let, kdy se v jedné Los Angeleské zkušebně sešla taková partička kámošů, zároveň i muzikantů, kteří v té době pracovali jako session hudebníci pro umělce jako Foreigner, Barbara Streisand, Alice Cooper a mnoho dalších. Už je ovšem nebavilo hrát takzvané druhé housle a tak založili spolek, který pojmenovali Toto.
0: A bylo to velice zajímavý spolek a nezvyklá sestava, protože mezi sebou měli rovnou dva klávesáky a o vokály se dělili rovnou čtyři zpěváci. Nicméně za frontmana byl samozřejmě potom považován hlavně Bobby Kimble, s nímž spíchli Toto v roce 78 společně debutovou desku.
1: No a pozor, teď to přichází, tahle ta fošna vyšla 15. října, tedy na chlub přesně před 48 lety. A řeknu vám tedy, že na to, že se jednalo o jejich prvotinu, obsahovala opravdu hromadu hitovek, které ovládly hitparády a dodnes patří do Zlatého fondu rockové muziky.
0: No tak nebyly to žádný ořezávátka, že jo, už moc dobře věděli, jak s nástrojí hra používat, jak je. Mm-hmm. Jednou z těchto hitovek byl i kousek I'll Sup It Live, který si vlastně teď můžeme i na rádiu Čas Rock dát.

0: Kdybyste kolem 18. listopadu byli někde v Praze, tak vězte, že v Lucerna Music Baru proběhne křest EPčka, které si tito pardálové přichystali právě na závěr letošního roku.
1: V tuto chvíli je přesně 8 hodin ráno a pokud to náhodou uniklo vaší ctěné pozornosti, tak ladíte frekvence rádia Čas roku. Ve studiu jsou součástí inventáře také naše dvě osoby. Od mikrofonu vás ještě jednou zdraví a vysíláním i nadále provázejí Tomáš Ivan.
0: My spolu půjdeme ne do Betléma, ale půjdeme spolu do kina. Alespoň si dáme nějaké tipy. Máme pro vás dva filmy, no a k tomu si budeme pouštět třeba Rammstein.
1: V příští hodince zazní také Pearl Jam.
0: A přihodíme jeden kousek podání Iron Maiden.
1: Čeká nás toho opravdu hodně, tak už nebudeme dále prodlužovat naše slovo a předáme naopak slovo Martinovi Fabíkovi.
2: Každý všední den od 6 do 10, pěkně na ostro, budíček na rádiu Čas rok.
3: Aktuálně si dávejte pozor v Kroměříži v oblasti Morkovice Slížany. V ulici Náměstí osobní auto se srazilo s motorkářem. Na místě jsou záchranné složky. A pozornost mějte v oblasti Brno-Žabovřesky v oblasti Královopolský tunel. Kvůli práce údržby je provoz omezen. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Radio Čas Rok. Zprávy.
3: Zdravím rockeři, jsou připraveny aktuální zprávy na rádiu Čas Rock a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku je nedostatek logopedů a rodiče někdy čekají na pomoc pro své děti i několik měsíců. Sokolově proto začali dětem pomáhat s výslovností v nové logopedické školičce. Děti tam trénují řeč zábavnou formou, třeba pomocí pohádek a různých cvičení. Školička sice nenahradí odborníka, ale může dětem pomoci s procvičováním řeči.
4: Morava aktuálně.
3: Moravskoslezský kraj a polská obec Branice společnými silami opraví hraniční most v Držkovicích, který je od předloňských povodní neprůjezdný. Obě strany už podepsaly dohodu o spolupráci. Více nám řekla Miroslava Chleboňová z oddělení komunikace.
5: Nový most nebude pouze náhradou za poškozenou stavbu. Stane se symbolem vzájemné spolupráce, solidarity a společného úsilí o obnovu území postiženého povodněmi. Podepsaná dohoda zároveň potvrzuje náš dlouhodobý zájem rozvíjet přeshraniční vztahy a společně řešit infrastrukturní projekty významné pro další rozvoj česko-polského příhraničí.
3: V Brně v Králově Poli vyroste nový bytový komplex. Nabídne 262 bytů a také zelený prostor pro odpočinek. Součástí budou i obchody a parkovací místa. Stavba má začít příští rok a hotová by měla být do roku 2029. A v sobotu 17. října pokračuje hokejová Maxaliga. Frýdek Místek hostí od 17 hodin Duklu Jihlava v hale Polárka. Ve stejný čas nastoupí Havířov proti Kolínu v Gaskontrol aréně. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok. Další za hodinu.

0: Máme čtvrtek, mohli jsme si zaskotačit společně s třema sestrama a večer si můžete klidně zajít do kina, protože my vám tu a tam nabízíme nějakou podívanou, kterou ne, že bychom i my natočili a nabízeli, ale doporučujeme, na co můžete zajít. Dneska tady máme dva tipy a řekl bych poměrně různorodé. Nejprve je tady slavná mlátička, tedy nová adaptace slavné videohry Street Fighter.
1: I'm a street fighter. But only one of which will be crowned the world champion of Street Fighter! You win!
2: Podle ukázek nás čeká opravdu velmi svižná řežba, kde se to známými postavičkami bude jenom hemžit. Tvůrci slibují věrnou adaptaci a fanoušci hry by se měli absolutně těšit. A taky chrochtat klidně blahem, kromě přesného vzhledu bojovníků, nás čekají také ikonické hlášky a chvaty.
0: A mně se tenhle přístup vlastně jako velmi líbí, protože co si budeme povídat, původní Street Fighter je opravdu jenom blbina, kde prostě máš pár postaviček, které se mlátí, ale parádní blbina. Sám jsem tuhle hru chodíval hrávat ještě na videoherní automaty,
2: ano.
0: Stál žeton 3 koruny.
2: Takže jsem zavítal občas do Maringotky, cinkal jsem pěkně a tam jsem to naházal do stroje.
0: Takže za 3 koruny žetonek, hodili jste do automatu, mohli jste to roztočit a často teda v mém případě jenom do druhého nebo třetího kola.
2: A ten Street Fighter se proslavil hlavně díky svým různorodým postavičkám.
0: Jasně.
2: Hlavním hrdinům. Jaká byla ta tvoje?
0: Ale Blanka. Byla taková ta příšera zelená. Mimochodem, tahle postava bude i v tom novém filmu a zahraje si ho Jason Momoa.
2: Tak si klidně zajděte, nostalgicky zazpomínat na Street Fightera, ale pokud máte zálusk na něco vážnějšího a taky dramatičkejšího, tak ještě vydržte, protože pro vás máme s Tomášem další tip.
3: Každý všední den od 6 do 10, pěkně na ostro, budíček.

0: 8 hodin, 20 minut, ostrý budíček i nadále, šlapé, pěkně svěžně ku předu, tohle byly Inexis a Devil Inside. Před maličkou chvílí jsme vás s Tomášem zvali do kina a co nevidět, přidáme další typos, ale taky vám poradíme, koho dneska můžete vytáhnout do kina, protože dneska mají svátek. Kdo? Teresky. Tak bychom jim mohli poblahopřát a taky zároveň právě vytáhnout někde do prostoru. A taky můžeme zahrát písničku, co?
1: Mhm.

0: píseň mou.
1: Na základě nějakých svých životních poznatků si myslím, že když tuhle písničku zrovna budete zpívat nějakým treskám nebo pustíte, tak se nás štve.
2: Myslíš?
1: Jo, to je to samé, kdyby si Kláře poušel Kláru od Činasky. Aha. Vím, že je to štve to nás to, jo.
2: Ten Činasky, to je matuška.
1: Tak jo, tak Valda je jiný případ.
2: No dobře, ok. Pojďme se podívat na prapůvod toto jména, to ví Tomáš.
1: Já to vím, jo, dobře, tak já si to přečtu a budu to vědět, jo.
2: Okay.
1: Tohle jméno je řeckého původu a odvozuje se pravděpodobně od názvu některého z ostrovů a nebo se překládá jako záštita nebo ochrana.
2: Tak vidíš to, jak jsi vzdělaný.
1: Chytrý člověk.
2: Umíš číst? Terezek je u nás v Česku poměrně hodně, co se týče četnosti, tak obsadili krásné 33. místo a ještě mohu přihodit věkový průměr, protože ten je taky úžasný, 19 let.
1: No, na Slovensku je to dneska trošičku podobné jako u nás, protože tam je v kalendářích uvedeno jméno Terezia.
2: Mm.
1: Terezia.
2: Takže všem Terezím i Terezkám přejeme všechno nejlepší a co nevidět vám, holky, pošleme další porci muziky. Připravené byly Idol a nebudete ochuzeni ani o Iron Maiden.
1: Tak to už je jiná káva než matuška.
2: Matuška.
3: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
4: Hustý. Hustý milkořický jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořický jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert, dle srovnání k 7.10.
6: Extraligy se točí dál a do Třince tentokrát míří bruslaři z Bolky. Zápas startuje pod Javorovým už tento pátek v 17 hodin. HC Oceláři Třinec, VK Mladá Boleslav.
7: Už dál nemusíš hledat. Tady jsteš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
8: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: My jsme slibovali, že se ještě vrátíme k filmovým pozvánkám a tak činíme právě v tuto chvíli. Druhý film, který pro vás máme, jakožto v rámci nabídky, je ovšem trošičku z jiného soudku než ten prvotní. No a taky to nebude vlastně ani nic pro klaustrofobiky.
1: Moc ne.
0: Teda. Pokud máte neradi, nebo nemáte rádi stístěné prostory.
1: A neradi se ocitnete... neradi se ocitáte v útrobách zvířat. Tak.
2: I know your dad was rough on you, but he knew what he was talking about, especially down there.
3: And the ocean... have all the advantages.
1: Do kin vstupuje film Whalefall, u nás tedy pod názvem Velrybí pád. Já jsem nedávno o tom snímku, přiznám se, ani vůbec nevěděl, ale potom jsem byl jednou v kině a běžel tam právě trailer. Ona ta premisa toho filmu možná jako zní komicky nebo z nějaké pohádky, protože potápěče v tomhle filmu hlavního hrdinu spolkne horvaň. Což jako možná zní vtipně, ale on je to ve skutečnosti tuhý boj o život, protože on má zhruba cca hodinu na to dostat se z té velryby nějak ven, protože za tu dobu mu dojde kyslík v lahvi. No a další úskalí se nachází přímo samozřejmě v břiše, v orvaně, protože těch potvůrek, těch živočichů, který orvaň spolkl, tak je tam více, takže holý boj o život.
0: Jako představa to není vůbec hezká. Já ještě můžu dodat, že ve filmu hraje hlavní roli Austin Abrams, tak se to čte, ano. Ten kdysi začínal jakožto dětský herec v pár epizodách zombie seriálu Walking Dead, ale řekl bych, že momentálně má nakročeno k tomu být jednou z největších hvězd Hollywoodu.
1: To je pravda.
0: No a vy máte na výběr, jestli zajít na oddechovou mlátičku, na Street Fightera, anebo na napínavý film s orvaněm, no, takže možná pro milovníky rybaření.
1: Se z něho dostane nakonec.
0: No, to je otázka.
1: Nabízí se jedna možnost, ale nevím, jak funguje trávicí ústroj v orvaně, jak rychle.
0: Tak na to si musíte zajít samozřejmě do kina, že ano? A nebo k řece.
4: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock. Každý všední den od 6 do 10.

0: Nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
1: Získejte 30 dárků za 30 dní v aplikaci Clubcard. Každý den na vás čeká nové překvapení a šance vyhrát skvělé ceny. Stáhněte si aplikaci Clubcard a zapojte se do soutěže do 29. října. Tesco, počítejte s námi.
2: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
3: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Tento měsíc bílá sádrokartonová deska Rigips jen za 190 korun a pouze do vyprodání zásob. Vše pro suchou výstavbu najdete ve stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete Salma stavebniny. salmastavebniny.cz.
4: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
5: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: Tohle byla skladba Jaded a kapela Aerosmith, která nám dohrává na rádiu čas rok 8 hodin 46 minut. No a po těchto legendách už máme nachystanou další vlastně legendární kapelu a to budou kolegové z Anglie, formace Yes.
1: Tak tahle formace se na světě pohybuje už opravdu řadu let. Její vznik se datuje někdy na konec 60. let minulého století a není proto divu, že v jejich řadách už bohužel není žádný z těch prapůvodních členů.
0: No vlastně poslední z té originální verze kapely Yes, který se objevovala pravidelně na všech albech, tak to byl basák Chris Squier. Ten bohužel v roce 2015 zemřel. Ale i bez něj jede tahle kapela dál.
1: Před pár lety vydali jednu desku, no a nyní, na začátek roku, konkrétně v lednu, vydávají další album Keys to a Sensation, The Studio Recordings, což je kolekce, která bude obsahovat všechny studiové nahrávky z původních dvou alb skupiny Yes. A vůbec poprvé se tak fanoušci dočkají jejich vydání na vinilu.
0: No a na jaře pak pánové vyrážejí na turné, bude po Británii, ale v plánu je také zastávka odloženého japonského turné. Hmm.
1: My vám v tuto chvíli na čas roku pustíme od Yes podstatně starší věc a to bude skladba Don't Kill the Whale z roku 1978, kterou můžete najít na desce Tormato. Tady to je.

0: Svůj zasloužený prostor na frekvencích rádia čas roku dostali také Runaways se svou písničkou Sherry Bomb. Jedna z prvních, ne-li vůbec první, ryze ženská rocková kapela.
1: A dodnes, ačkoliv toho moc nestihli, tak dodnes je to samozřejmě velký pojem, ale ono to i má za následek to, že vlastně většina těch holek se vydala na úspěšnou solovou kariéru. Ano. Někdy o tom možná hodíme řeč, ale teď necelé 3 minutky před 9 nemáme moc čas tohle rozebírat. Naopak vám ještě jednou přejeme krásné teď už dopoledne. A než do studia v Trne Hans, tak toho stihneme ještě poměrně dost. Třeba takové Trautenberky.
0: Tady ta jejich písnička se jmenuje Pan Pillows a hned po něm se přidá Pantera ještě.
1: Nemám moc, jak bych originálně navázal, takže jenom zprostě řeknu, že zasní Megadeth. Mohl bych to říct zprostě, no.
0: Mládež by řekla, že jsi to řekl mega hustě.
1: Tak to je deep. Nejdřív ale Martin Favík, dáme si určitě další přehled zpráv.
2: Máš míň vlasů než v osmdesátkách. Europe to neřeší. Evropské turné ke 40 letům The Final Countdown. Jediná česká zastávka. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Účes neřeš. Doráž. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Časrok. Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
5: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
6: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
7: Potřebuješ zimní pneumatiky? Mrkni na Allegro. Ať už máš sedan, SUV nebo dodávku, u nás si vybereš. Stačí zadat VIN kód a vyhledávač ti pomůže najít vhodné pneumatiky. Když pneu, tak Allegro.
8: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona, litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
9: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.

0: Putilové pozor! Tento měsíc bílá sádrokartonová deska Rigips jen za 190 korun a pouze do vyprodání zásob. Vše pro suchou výstavbu najdete ve stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete Salma stavebniny. salmastavebniny.cz.
1: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
2: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor. V Ostravě v oblasti Moravská Ostrava a Přívoz v ulici Cingrová stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Dále buďte opatrní ve Zlíně v ulici Třída 3. května. Nákladní auto se srazilo s osobním. Hrozí omezení provozu. My vám přejeme šťastnou cestu.
3: Rádio Čas Rok. Zprávy.
2: Zdravím rokeři, jsou tady aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku se začínají plnit pneuservisy a volné termíny rychle mizí. Řidiči by proto neměli s přezutím na zimní pneumatiky otálet. Chladná rána a místy i námraza už totiž připomínají, že zima se blíží. Ceny za přezutí se pohybují podobně jako loni.
4: Morava aktuálně.
2: Bílovci na Novojičínsku vznikne nové bytové družstvo, které má zajistit levnější a dostupnější bydlení. Pokračuje mluvčí města Lenka Gulašiová.
5: V první etapě by mělo vzniknout až 18 bytů. Předběžný zájem o členství v družstvu přitom už projevilo 46 osob z města i okolí. Bytové družstvo v dané chvíli čekají první administrativní kroky a také zvolení místa, kde bude startována první etapa výstavby. S jejím zahájením se počítá už v příštím roce. Zvažovaným lokalitám patří ulice Radočínská.
2: V Otrokovicích na Zlínsku vznikne u vlakového nádraží nové parkoviště pro 660 aut. Hotové má být do konce roku a nabídne místa pro osobní auta i dodávky. Parkoviště má ulehčit cestování lidem, kteří přijedou autem a dál pokračují vlakem. Za parkování se bude platit, přesný ceník ale město teprve stanoví. A zítra pokračují další zápasy hokejové Tip Sport Extraligy. Třinec hostí od 17 hodin Mladou Boleslav ve Verk aréně. Vítkovice nastoupí o 17:30 odpoledne proti Českým Budějovicím a Olomouc pak od 18 hodin přivítá Karlovy Vary na zimním stadionu. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, další za hodinu.
6: Vstávat a cvičit. Ale proč? Protože je ráno.

0: 11 minut po deváté bychom se mohli v rámci Ostrého budíčku také podívat do rodných listů několika lidí z hudební branže, kteří dneska slaví narozeniny. No a já tady mám první jméno, kterým je Chris de Burg. Tenhle ten irský zpěvák a autor nesmrtelného hitu The Lady in Red nebo High on Emotion slaví už 78. narozeniny. On se sice narodil v Argentíně, ale vyrůstal rovnou v několika zemích, hodně cestovali a za zajímavost stojí také to, že jeho život ovlivnili i starobylé hrady. Ostatně jeden takový dokonce jeho rodiče koupili a proměnili v hotel. No a taky si pamatuju, že jednu z jeho desek jsem jako malý kluk doma donekonečna poslouchal pořád a stále dokola. To je ona.
1: A je z tebe to, co z tebe je?
0: Pokud byste pátrali v mém mozku, jako kde se tohleto jako já vzalo, tak tady pramení všechno.
1: Ano. Já tady mám další jméno, které dnes slaví narozeniny, a to je australská kytaristka Chris Bonacci. Proslavila se především jako motor britské heavy metalové kapely Girl School, ve které působila od roku 1984 až do roku 1992. Její cesta do metalového světa ale vedla přes další čistě ženskou rockovou kapelu, a to byla She. Kromě hraní se věnovala také skládání a produkci hudby a spolupracovala dokonce s takovými popovými umělci, jako byla kapela zase dívčí All Saints a nebo slavná zpěvačka Samantha Fox.
0: No a poslední jméno, tak to je Jacob Bannon. Znalí metalu možná vědí, že se jedná o zpěváka amerických Converge. A dneska tomuhle chlapíkovi je přesně 50 let. No ale pozor, není to jenom chlápek, který dokáže hlasivkami roztrhnout repráky. Jacob vystudoval výtvarné umění, je také uznávaným grafikem. Také je majitelem nezávislého vydavatelství, které je zaměřeno na hardcore a extrémní muziku. Tak také Jacobovi přejeme všechno nejlepší. No, mimochodem tohletu muziku tahám z repertoáru Rádia Čas Rok na tvrdo, tak pokud byste si Converge chtěli poslechnout, tak můžete právě tam.
1: A nejenom tam.
0: My se vracíme ale zpátky do našeho playlistu, ale u metalu zůstaneme, protože tady je Pantera.
2: Ostrý budíček na rádiu Čas Rok. Každý všední den od 6 do 10.

0: Čas rok.
1: Víkend už je za dveřmi, tak se pojďme společně podívat na to, kam během něj můžete vyrazit. V ostravském baráku už zítra vystoupí populární slovenská trash metalová kapela Katastrofy, no a k ním se na pódiu jako support přidají také Witchhammer.
2: No, no, vlastně v tom baráku ten víkend bude částečně takový slovenský, protože už v sobotu vystoupí dvě kultovní kapely, Slobodná Evropa a Chiquilicuatua. Na podzim totiž pokračují ve svém společném turné a zastaví se právě v ostravském baráku.
1: Tak můžete být u toho, užijte si tohle ten
2: víkend. Sobotu, klidně v neděli,
1: ano.
2: Buďte tam furt.
0: Rokové tipy rádia Čas Rok.
3: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
4: Renault. Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
8: Tancuj, tancuj!
9: Slovenská smečka Katastrofy konečně v Ostravě. Trash metal ze staré školy, jak se patří, v pátek 16. října večer, klub Barák Ostrava. Katastrofy, zbojníci z Bratislavy.
10: Dobrý den, co to bude, pane?
11: No, chtěl bych nějakou desku. Ideálně něco, co mě posadí na zadek.
10: Aha. A nemůžete být konkrétní? Mám tady asi 3000 nahrávek. To se pak těžko radí, víte?
11: No tak vy jste odborník. Mám rád poctivé kytary a tu a tam to může lehce přitvrdit.
10: Ach jo. Víte co? Tady máte odborný seznam 1001 alb, které byste měl slyšet, než zemřete. Sepsali to hudební odborníci, tak si nechte poradit od nich.
11: No jo, ale toho je moc.
10: Nebojte, my vám pomůžeme už během následujícího víkendu. Dáme si pár tipů z unikátního žebříčku, který vyšel v roce 2005. Víkend desek, které byste měli slyšet. Nejsme jen rádi.

0: Novinka týdne.
1: S další novinkou týdne je tady partička Hardcore Superstar, která, jak ona sama říká, chytá druhý dech. Dala se do holportu s novou nahrávací společností, se kterou mají opravdu velké plány. Nebude to jen jejich další studiový zářez, ale taky monstrózní turné, během kterého se vydají i napříč Evropou. My si od nich dáme kousek, ve kterém jasně naznačují, že jim ani po těch 30 letech síly v žádném případě neubývají a vy se k němu můžete jako vždy vyjádřit na Facebooku Rá.

0: Stali jsme se jak na závěr novinky tohoto týdne, tak také na závěr ostrého budíčku na rádiu Čas Rock. Hans už se na vás určitě třese nedočkavostí, tak nebudeme zdržovat a co nevidět ho pustíme za mikrofon.
1: Ale ještě než se vypaříme jako pára nad hrncem, můžeme pustit jeden kousek na vaše přání. Čus, poprosil bych zahrát písničku k svátku pro naši kolegyni Teresku, díky kolektiv z dílny ZM Service Moravia.
0: Já k tomu přihodím ještě jedno blahopřání ke svátku, tak se nám to tady pěkně sešlo. Ahoj Ivo a Tome, zahrajte prosím pro mou mladší sestřičku Teresku, která slaví dneska svátek. Přeji vše nejlepší a prosím zahrajte jí něco od kapely Doga. Děkuji, Zuzka.
1: No tak my zahrajeme od kapely Doga a loučíme se. Už teď si nařídíme budíky na zítřejší ráno, aby jsme mohli opět vstát a dorazit tady do rádia.
0: No já si nařizovat nic nebudu, no, já si ho vypnu na víkend.
1: Jasně, jako vy mám nejradši, co nechodí do práce.

0: děti, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
1: Přímo by chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
0: A co je chytrárt?
1: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
0: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
2: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Rozpálenou výbavu do kuchyně teď pořídíte v Penny. A navíc v akci mozzarella Milkeria za 12,90 a mandarinky Volné kilo za 24,90. Penny.
6: Co se nejlíp hodí?

0: Čau rokeři, Tomáš a s Ivošem to mají pro dnešek za sebou a před námi je 5 hodin, ve kterých vám bude dělat společnost jak nejtěžší váhová kategorie naší party Honza Prokeš, tak hned v úvodu Kiss. Přidají se Black Trip. A nebo Foo Fighters. Na rádiu Čas Rock budeme hrát. Milan Gelnár, ten nám prozradí, cože nás čeká a cože se naopak stalo, tak to ví Martin, který nám to ve zprávách prozradí. No a já vám přeju dobré čtvrteční dopoledne.
1: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
2: Slyším Datart nákupy?
1: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
2: To je mazec.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Plaťte méně a zažijte pocit vítězství. S aplikací Clubcard ušetříte v průměru 5279 korun ročně. Využijte výhodné Clubcard ceny, peněžní poukázky, kupóny a zajímavé soutěže. Více na itesco.cz. Tesco, počítejte s námi.
4: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafon.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
6: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
7: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Tento měsíc bílá sádrokartonová deska Rigips jen za 190 korun a pouze do vyprodání zásob. Vše pro suchou výstavbu najdete ve stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete Salma stavebniny. salmastavebniny.cz.
8: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
9: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.

0: Aktuálně si dávejte pozor ve Frýdku Místku v ulici Ostravská. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Situace je bez zranění. A stále buďte opatrní ve Zlíně v ulici Třída 3. května. Nákladní auto se srazilo s osobním. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas Rok. Zprávy.
0: Zdravím rokeři, jsou připraveny aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku dál rostou ceny starších bytů. Oproti loňsku jsou vyšší zhruba o 10%. Nejvíc rostou ceny menších bytů, o které mají zájem také investoři. Lidé, kteří hledají vlastní bydlení, tak mají menší výběr. Častěji tak proto hledají bydlení mimo velká města a jsou ochotní za prací dojíždět.
1: Morava aktuálně.
0: V Ostravě se chystá modernizace urgentního příjmu městské nemocnice. Cílem je nabídnout pacientům lepší zázemí a rychlejší cestu k ošetření. V rámci oprav se vybuduje nový dvoupodlažní pavilon a opraví se také současné prostory. Stavební práce mají trvat zhruba 2 roky. Dopravní podnik města Brna vypsal výběrové řízení na zhotovitele rozsáhlé modernizace trolejbusové vozovny v Komíně. Projekt s předpokládanou hodnotou 800 milionů korun má přinést obnovu celého areálu. Více nám řekla tisková mluvčí podniku Hana Tomaštíková.
2: Projekt nám přinese moderní parkovací objekt pro trolejbusy se zázemím a byty pro zaměstnance, novou halu údržby a oprav, která bude zahrnovat myčku, pracoviště denního ošetření, diagnostiku a provozy údržby. Vznikne také energocentrum s měnírnou a také parkoviště pro osobní automobily. Celý projekt zahrnuje i stavbu nové hasičské zbrojnice, úpravu areálových vjezdů a dopravního napojení na ulice Jondrovská a Podvesí.
0: A zítra pokračuje fotbalová šance Národní liga. Baník Ostrava B hostí od 15 hodin Slávii Praha B na městském stadionu ve Vítkovicích. Karviná nastoupí o 17:30 odpoledne proti Dukle Praha a Opava se utká od 18 hodin s Jihlavou v Simply Aréně. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, další za hodinu.

0: To byly Rock Sour na rádiu Čas Rok, no a před námi je kdo jiný než Milan Gelnár se svými horoskopy.
1: Vrtek bude s mírnou převahou toho pozitivního, příjemného, vítaného. Větší pak bude naše schopnost domlouvat se, stejně jako budeme zažívat trend praktickému, pragmatickému jednání. Co se týká jednotlivých znamení, tak a rakům budou přát hvězdy ve výdělečných aktivitách. Ryby se mohou těšit na nějaké profesní odměny či úspěchy obecně a štíři budou vše velmi intenzivně prožívat. Vodnáři mohou pociťovat nervozitu a větší vnitřní neklid. Máhy si budou užívat na poli sexu a erotiky a blíženci budou řešit domácí spory či komplikace. Býci mohou mít poněkud necitlivé postoje a konání. Pany budou hýřit energií a elánem a kozorozy mohou mít potřebu poučovat či opečovávat jiné. Střelci si sami mohou komplikovat věci profesního charakteru. Berani mohou počítat spíše s komplikacemi, ale vy by měli zažít příjemná překvapení. Hvězdný čtvrtek, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.

0: Radiu Čas Rock. Kam za sportem.
1: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
0: Radio Čas Rock. Kam za sportem.
2: No a co tak do ostravského hangáru, který nabízí sportovní vyblbnutí na lezeckých stěnách, kterých je tam opravdu požehnaně. Na 1500 metrech čtverečních si na své přijdou opravdu všichni děti, tak ty se zabaví v koutku k tomu určeném. No a po protáhnutí těla se můžete pěkně osvěžit ve skvěle zasobeném rbistru. Otevřeno mají každý den až do 22. hodiny, takže si myslím, že není co řešit. My se na Radio Čas Rock budeme dál věnovat muzice, se kterou mám do těch následujících minut nachystané Creed, anebo taky hudbu Praha. Dobré dopoledne.
3: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
4: Slyším Datart nákupy?
3: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
4: To je mazec.
3: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
7: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
8: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
7: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Vyvoj 100 gramů za 22,90, ale od pátku do neděle již za 20,90. Jemník sedlčanský hermelín originál smetanový a další druhy 100 gramů za 33,90 a s Hruška klubem jen za 31,90. Nadýchané croissanty 7 days různé příchutě 60 gramů již za 13,90 a s Hruška klubem jen za 11,90. Nebo vynikající citrusovou italskou limonádu Targa různé druhy 1,33 litru za 33,90 a za nákup dvou kusů se známkou navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte roztomilé plyšáky jen za 49 korun. Více na mojehruska.cz.
0: Ostrý budíček na rádiu Čas Rock.
9: Zítra je Páťulínek.
10: Zítra je Páťulínek, ale i v Páťulínek tady bude Ostrý budíček, takže my se na vás těšíme.
9: Ostrý budíček tady sice bude, ale Ivo tu nebude.
10: Ivo tu nebude. Proč tu nebude Ivo?
9: Ivo má volno.
10: A poslal jsi žádost?
9: Pošlu.
10: Dobře,
9: dodatečně.
10: Tak pošli žádost a jestli ta žádost bude v pořádku, tak ti to volno dám.
9: Okay.
10: Nicméně, já se na vás určitě těšit budu a to ráno před 6 hodinou. Probereme toho spoustu, budu mít pro vás nějaké tipy, kam třeba zajít za dobrou muzikou nebo na sport.
9: Tak to si poslechnu.
10: Jo? Tak já budu dávat pozor, aby si to poslech. A na vás se každopádně těším zítra.
0: Ostrý budíček.

Posloucháte Rádio Čas Rock a já teď tady mám pro vás jednu horkou novinku z tábora kapely Nightwish, kterou po dlouhém zvažování opouští Flor Jansen, která to u nich válela od roku 2012. Ano, slyšíte dobře, jak je uvedeno na jejich oficiálním facebookovém profilu, každý z nich se chce vydat vlastní cestou a navzájem si přejí hodně štěstí. Nic to však nemění na tom, že kapela se chce příští rok zavřít do studia a natočit z brusu nové album. Kdo ale bude stát za mikrákem, tak to se zatím neví, ale nebojte, my vás o tom budeme s dostatečným předstihem informovat. No, co se dá dělat? Každý den prostě pšenka nekvete. Tak si je pojďme připomenout ve skladbě Noise, která spatřila světlo světa v roce 2020.

0: Hitové rádio.
1: Máš míň vlasů než v osmdesátkách. Europe to neřeší. Evropské turné ke 40 letům The Final Countdown. Jediná česká zastávka. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Účes neřeš. Doráž!
2: Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
4: Časrok. Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
5: Kdo spoří, má za 3? Ne. Unicredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. Unicredit Bank.
6: Zbláznili jste se?
7: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
8: AMG Moto Ostrava. U nás sezona nikdy nekončí.
9: Kam jedeš?
8: Jen se podívat do AMG Moto.
9: Minule ses taky jen díval.
8: No a podívej, jak pěkně to dopadlo. AMG Moto Ostrava. Ducati, servis.
9: Bez zbytečných řečí.

www.horkon.cz. Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Tento měsíc bílá sádrokartonová deska Rigips jen za 190 korun a pouze do vyprodání zásob. Vše pro suchou výstavbu najdete ve stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete Salma stavebniny. salmastavebniny.cz.

0: co, sousede, už máš zimní gumy?
1: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
0: No nekecej.
2: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
3: Citroën a do Ostrava, v Ostravě a v Lídku Místku. Citroën.
4: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je.

No, už příští sobotu se Rybičky 48 v rámci svého face-to-face zastaví v Martinovské garáži. Společnost jim tam budou dělat koblížty a vstupenky, tak ty se dají pořídit jak na webu klubu, tak na recepci retro hotelu, a to každý všední den od 12 do 18 hodin. Takže jestli se tam třeba chystáte dneska na odpolední hmeny, tak můžete spojit příjemné s užitečným. No a my se na Rádiu Čas Rock taky budeme dál bavit, a to s Foo Fighters, anebo třeba Black Trip. We'll be right back.

0: To nebyl špatný závěr hodiny, co říkáte? O ten se postarali Green Day, no ale v ty další hodce to taky bude stát za to. Protože mám nachystané Alter Bridge z Domova Traktor. A taky Phila Campbella se svými dětmi. Na rádiu Čas rok budeme určitě hrát, no mrkneme se za nejen jedním velkým hudebním jménem a bude toho mnohem a mnohem víc. To všechno po zprávách, které má na starost Martin, já vám přeju pěkné dopoledne.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
2: Komfort agentura práce přijímá nové kolegy a kolegyně do Mošnova. Férové podmínky, atraktivní benefity, doprava zdarma, 13. i 14. platy a nejen to.
3: Volejte bezplatně 800 800 872.
4: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Sádrokartony, profily, vatu a další příslušenství pro suchou stavbu nakoupíte nejvýhodněji v síti prodejen Stavebniny Janík. Stavíš příčku nebo podhled? U Janíka mají i hned.
5: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
6: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
7: Aktuálně si dávejte pozor na dálnici D1 na Novojičínsku v oblasti Velké Albrechtice. Kvůli údržbě vozovky je levý jízdní pruh uzavřen a pozornost mějte v oblasti Brno-Sever v ulici Okružní. Nákladní auto se střetlo s osobním. My vám přejeme šťastnou cestu.
8: Radio Čas Rok. Zprávy.
7: Zdravím rokeři, jsou připraveny aktuální zprávy na rádiu Čas Rok a vítá vás u nich Martin Fabík. V Česku je nedostatek logopedů a rodiče někdy čekají na pomoc pro své děti i několik měsíců. Sokolově proto začali dětem pomáhat s výslovností v nové logopedické školičce. Děti tam trénují řeč zábavnou formou, třeba pomocí pohádek a různých cvičení. Školička sice nenahradí odborníka, ale může dětem pomoci s procvičováním řeči.
9: Morava aktuálně.
7: Moravskoslezský kraj a polská obec Branice společnými silami opraví hraniční most v Držkovicích, který je od předloňských povodní neprůjezdný. Obě strany už podepsaly dohodu o spolupráci. Více nám řekla Miroslava Chleboňová z oddělení komunikace.
10: Nový most nebude pouze náhradou za poškozenou stavbu. Stane se symbolem vzájemné spolupráce, solidarity a společného úsilí o obnovu území postiženého povodněmi. Podepsaná dohoda zároveň potvrzuje náš dlouhodobý zájem rozvíjet přeshraniční vztahy a společně řešit infrastrukturní projekty významné pro další rozvoj Česko-Polska.

0: a o příhraničí.
1: V Brně v Králově Poli vyroste nový bytový komplex. Nabídne 262 bytů a také zelený prostor pro odpočinek. Součástí budou i obchody a parkovací místa. Stavba má začít příští rok a hotová by měla být do roku 2029. A v sobotu 17. října pokračuje hokejová Maxaliga. Frýdek Místek hostí od 17 hodin Duklu Jihlava v hale Polárka. Ve stejný čas nastoupí Havířov proti Kolínu v Gaskontrol aréně. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rock. Další za hodinu.

0: samozřejmě Miles Kennedy, který nemá prsty jen v této kapele, ale taky třeba u hudebního projektu, ve kterém spojili síl s kytaristou Slashem. Ta pod zkratkou SMKC, neplest si to prosím s SMVAK, jo, což jsou severomoravské vodovody a kanalizace, se na začátku příštího roku pochlubí novou deskou. Ta nabídne 12 skladeb, které si budeme moci vychutnat pěkně od 27. února a taky naživo na Vizovických Mástrech. Ale na to si budeme muset ještě počkat a tak se na rádiu Čas Rock budeme dál věnovat muzice, o kterou se postarají Percroy Drive s Harem Skarem. Tady jsou...
1: Radio.

0: Na rádiu Čas Rock nám dozněli Parkway Drive, se kterými jsme se na pár minut vrátili o 4 roky zpět. No a když jsme u té minulosti, tak si představte, že 15. října roku 1973 předsednictvo federální vlády ČSSR snížilo maloobchodní ceny automobilů o přibližně 10 až 15% a zrušilo úřední pořadníky. No a naše otázka zní, měli jste to štěstí jít si někdy taky třeba do salonu pro zbrusu novou káru a jak jste na ní dlouho čekali? A nebo jste dokonce museli před mototechnou nocovat, aby se na vás vůbec dostalo? Můžete to házet na WhatsApp Rádia Čas Rock s číslem 725-33-1155. No a když jsme u těch plechových miláčků, tak za chvíli si dáme jedno porovnání, co se týče provozu. No a do té doby traktor, taky Ronnie James Dio a já vám přeju pokud možno nikým a ničím nerušený poslech.
1: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.
2: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
3: Jasně, a já budu britská královna.
2: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
3: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů.
2: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
3: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
2: No počkej.
4: Více o nabídce na byd.com.
5: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
6: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc. Protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
7: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90. A máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
8: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
9: Skvělé jsou. Dětské jesle Kristýnka v Chotěbuzi. Děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A kluk je tam šťastný jako v opice.
8: A maminka se mnou.
9: A od února 2027 už je najdete také v Orlové a Karviné. Přihlaste i vaše děti. Více na www.centrumkristinka.cz. Již 10 let.
10: Kola extraligy se točí dál a do Třince tentokrát míří bruslaři z Bolky. Zápas startuje pod Javorovým už tento pátek v 17 hodin. HC Oceláři Třinec, BK Mladá Boleslav.
11: Backstage na rádiu Čas Rock.
12: Ahoj všichni, tady je Zbaluš. Tak jako každý čtvrtek mám i dneska pro vás pozvánku na dnešní večer. Na 7. do backstage. Téma Piráti, 2 hlavní zpěváci a pohodová velmi příjemná muzika. Tak to jsou mý hosté tady na rádiu Čas Rock od 7. večer, Vision of Atlantis.

0: traktor. No to je taky čtyřkolový dopravní prostředek a my je dneska řešíme i na rádiu Čas Rok, kde se vás ptáme, jestli jste někdy museli na to své vytoužené autíčko čekat ve frontě po zapsání do pořadníku. No a do těch se v mnoha hmototechnách a taky autodružstev dostala i Škoda 105L, která měla cenovku 55 200 korun českých. Dneska stojí nová fabka necelé 4 kila, jo? V té době byla průměrná mzda 2656 kaček, dneska je to podle tabulek, sice nevím, kdo je píše, necelých 1,50 hadrů. Litr benzínu stál tehdy 6 pare, teď je to, jak víme, zhruba 46 korun, to znamená, že 105 při své spotřebě tehdy zežrala na 100 kilásku Benal v hodnotě 78 kaček a dneska jsme u 3 kil. Na koupení nové káry jsme tehdy nesměli ani šáhnout na 21 výplat, za to dneska je to 8 měsíčních příjmů. Na to, abychom u benzinky naplnili palivo pro ujetí 100 kilometrů, se v tom roce dělalo v průměru půl šichty, to znamená 4 hodiny, a teď to máme za 4,50 minut.
1: Já jsem jenom překvapený. Ne, že bych nějak nevěřil, já jsem vždycky věřil. Ale tož někdy, než bych pochyboval. Čas rok.

0: Mercedes-Benz představuje program Service Select. Majitelům vozů starších 5 let přináší precizní péči se zvýhodněním 25% na vybrané servisní práce. Dopřejte svému vozu profesionální péči autorizovaného servisu. Service Select. Zjistěte více u Centrum Moravia Sever Ostrava.
1: Kam s kovovým odpadem? Odpověď je Zenit.cz. Vykupujeme kovové odpady s platbou na účet nejpozději do 2. dne a také zajišťujeme nákladní dopravu. Hurá do šrotu! Zenit.cz. Už 2x v Ostravě.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Přijďte si pro svůj nový vůz Peugeot k autorizovanému prodejci vozů značky Peugeot Autohruška v Ostravě a Opavě.
4: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
5: Máš to vysoko, máš to daleko.
6: Půjč si pracovní plošinu. Zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
7: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
8: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

Na rádiu Čas Rock nám dozněl Robert Plant a před námi je další velké jméno, na které se bude mimo jiné 28. prosince vzpomínat v brněnském Semilasu. Je to samotný Phil Campbell, který odešel do rockového nebe v březnu letošního roku, ale odkaz jeho synové šíří dál. Tady je...

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

0: No vida, tak tady máme pravé poledne, stihli jsme to, za minutku bude 12. No a k tomu dnešnímu obědu třeba z rádia Čas Rock Def Leppard, tak jako ACDC. A nebo domácí Niagara. To nějak bude na rádiu Čas Rock s muzikou vypadat po zprávách, které už přebírá na zbytek toho dnešního dne Honza Galočík. Toho mezi námi vítám, vám přeju dobrou chuť k obědu a taky pěkné odpoledne.
1: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Baví tě vylepšovat svoje auto? Pak mrkni na Allegro. V kategorii Automoto najdeš nářadí, značkové autodíly, pneumatiky a spoustu dalšího. Když tuning auta, tak Allegro.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
5: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
7: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
6: No nekecej.
7: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na citroen.cz.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO v Brušperku a Frýdlantu.
1: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.

0: Antilové pozor! Tento měsíc bílá sádrokartonová deska Rigips jen za 190 korun a pouze do vyprodání zásob. Vše pro suchou výstavbu najdete ve stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete Salma stavebniny. salmastavebniny.cz.
1: S komplikacemi musíme počítat v Ostravě Porubě na Opavské ulici na křižovatce s ulicí Studentskou. Tady hořelo osobní auto, na místě jsou hasiči. Vážná nehoda se řeší v Brně v ulici Jihlavské. Tady osobní auto narazilo do tramvaje. Na místě zasahují záchranáři, nehoda je se zraněním. A s komplikacemi musíme počítat taky v obci Ždánice na Hodonínsku v ulici Žandovský mlýn. Tady osobní auto skončilo mimo vozovku.
2: Radio Čas Rock.
1: Dobré čtvrteční poledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Typické podzimní počasí pokračuje. Konec pracovního týdne ještě nabídne teploty až kolem 17 stupňů. O víkendu už se ochladí. Po ránu nás podle televize LTV Plus čekají přízemní mrazíky a mlhy. Přes den pak namíříme teploty do 15.
2: Morava aktuálně.
1: Budoucí zemědělci mají teď v Opavě lepší podmínky. Školní statek tu dokončil rozsáhlou modernizaci posklizňové linky a výstavbu nových sil pro skladování obilovin. Oprava zvýšila skladovací kapacitu areálu na více než 2000 tun. V Přerově skončilo velké hlasování o tom, jak vylepšit veřejný prostor. Pátý ročník projektu s názvem Chci v Přerově už zná své vítězné nápady, které město zaplatí ze své pokladny. Podrobnosti má mluvčí radnice Lenka Chalupová.
3: Největší podporu získal projekt Stromy jsou víc, počítá s výstavbou 7 stromů v Palacké ulici a úpravou okolního prostoru. Druhé místo obsadila revitalizace hřiště ve vnitroboku u tenisu. Na hřišti by měla být čtyřhoupačka, herní sestava se skluzavkami a lezeckými prvky, lavičky a venkovní pingpongový stůl. No a třetí skončil návrh na dětské hřiště Petřivalského.
1: Do hlasování se letos zapojilo více než 850 lidí, kteří vybírali z 12 projektů. Hokejisty Havířova čeká další domácí zápas. V rámci Maxaligy už tuto sobotu přivítají tým SC Retia Kolín. Sobotní zápas se hraje od 17 hodin v havířovské Gaskontrol aréně. Tolik aktuální zprávy na Radio Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční, teď už odpoledne, s Hanzem Prokešem.

Def Leppard, to je další z kapel, která se bude pyšnit svým vlastním filmovým dokumentem. No, ten je aktuálně ve fázi natáčení a nabídne raritní nahrávky, celou řadu dobových snímků mapujících jak jejich slávu, tak i samozřejmě útlum, nekonečné večírky, nabité sály a další věci, které prostě k tomu muzikantskému životu prostě patří. Premiéra tohoto snímku je naplánovaná na začátek příštího roku a v jakých českých kinech se na tento skvost budeme moci vydat, tak to vám samozřejmě s dostatečným předstihem prozradíme. Tak, jo, to tak jako to, že nás třeba na rádiu Čas Rok čeká Zakázaný ovoce anebo formace Kalt. Tady jsou.

0: Město andělů od zakázaného ovoce a když jsme u té české muziky, tak k ní neodmyslitelně patří i Jaroslav Erno Šedivý, který dneska slaví 79. narozeniny. Tento vynikající bubeník hrál v celé řadě kapel, jako třeba The Primitive Group, Flamengo, se kterými nahrál album Kuře v hodinkách, byl součástí i partičky Energit a mnoho dalších. V roce 73 tento borec emigroval do Ameriky, kde se dál samozřejmě věnoval, jak jinak než muzice, tak si na něho pojďme na rádiu Čas rok zavzpomínat ve skladbě, která nese úplně stejný název, o které jsem před chvílí mluvil. Tady je, za chvilku se do ní dáme.
1: Rádio Čas rok, pravé rokové rádio.
2: Máš míň vlasů než v osmdesátkách. Europe to neřeší. Evropské turné ke 40 letům The Final Countdown. Jediná česká zastávka. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Účes neřeš. Doráž! Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Čas rok. Čas rok.
4: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
5: Zbláznili jste se?
6: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
7: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí. Ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
10: Tancuj, tancuj!
11: Slovenská smečka Katastrofy konečně v Ostravě. Thrash metal ze staré školy, jak se patří, v pátek 16. října večer, klub Barák Ostrava. Katastrofy. Zbojníci z Bratislavy.
1: Ostrý budíček na rádiu Čas rok.
12: Zítra je Páťulínek.
13: Zítra je Páťulínek, ale i v Páťulínek tady bude Ostrý budíček, takže my se na vás těšíme.
12: Ostrý budíček tady sice bude, ale Ivo tu nebude.
13: Ivo tu nebude. Proč tu nebude Ivo?
12: Ivo má volno.
13: A poslal jsi žádost?
12: Pošlu.
13: Dobře,
12: dodatečně.
13: Tak pošli žádost a jestli ta žádost bude v pořádku, tak ti to volno dám.
12: Okay.
13: Nicméně, já se na vás určitě těšit budu a to ráno před 6 hodinou. Probereme toho spoustu, budu mít pro vás nějaké tipy, kam třeba zajít za dobrou muzikou nebo na sport.
12: Tak to si poslechnu.
13: Jo? Tak já budu dávat pozor, aby si to poslech. A na vás se každopádně těším zítra.
1: Ostrý budíček.

0: Rádiu Čas Rock.
1: Tak, rokové tipy a v nich pozvánka do baráku, do kterého se zítra zastaví slovenská partička Katastrofy. V té tam budou dělat společnost Witchhammer a začne se v 7 hodin večer, kdy se sálem rozezní první tóny. Já si myslím, že to není vůbec špatný tip na to, jak rozjet ten nadcházející víkend, který bude mimo jiné zajímavý i tady u nás na Rádiu Čas Rock, protože se budeme věnovat deskám, které by byla velká škoda neslyšet. Ale o tom až později, protože teď je před námi další muzika a s ní Led Zeppelin. Dobré odpoledne.

0: Totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
2: Přímo bychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je Chytrárt?
2: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Dva McPops nestačí. Dobře. V McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
7: AMG Moto Ostrava. U nás sezona nikdy nekončí.
8: Kam jedeš?
7: Jen se podívat do AMG Moto.
8: Minule ses taky jen díval.
7: No a podívej, jak pěkně to dopadlo. AMG Moto Ostrava. Ducati, servis.
8: Bez zbytečných řečí.

0: www.horkon.cz. Když přemýšlíte o novém autě, napadne vás Mini? Možná by mělo. Ikonické Mini Cooper, všestranné SUV Mini Countryman nebo elektrický crossover Mini Aceman teď pořídíte skladem a s dodatečným zvýhodněním až 100 000 korun. Nebo hledáte raději dostupnější prověřený vůz. Z programu Mini Next si můžete vybrat certifikované ojeté Mini s ověřenou historií a dvouletou zárukou. Najděte si své Mini na mini.cz.
1: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
2: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme ŠOT.
3: Dobrý den, co to bude, pane?
4: No, chtěl bych nějakou desku. Ideálně něco, co mě posadí na zadek.
3: Aha. A nemůžete být konkrétní? Mám tady asi 3000 nahrávek. To se pak těžko radí, víte?
4: No tak vy jste odborník. No, mám rád poctivé kytary a tu a tam to může lehce přitvrdit.
3: Ach jo. Víte co? Tady máte odborný seznam 1001 alb, které byste měl slyšet, než zemřete. Sepsali to hudební odborníci, tak si nechte poradit od nich.
4: No jo, ale toho je moc.
5: Nebojte, my vám pomůžeme už během následujícího víkendu. Dáme si pár tipů z unikátního žebříčku, který vyšel v roce 2005. Víkend desek, které byste měli slyšet. Nejsme jen rádi.

Posloucháte Rádio Čas Rock, kde dneska řešíme i dobu, kdy byly před mototechnami obrovské fronty, ve kterých se čekalo s pořadníkem v ruce na nové auto. No a jak je vidět, celá řada z vás si na to i po těch letech vzpomíná. Tak Jindra ten píše, že v Ostravě čekal na svou vysněnou Ladu 1600, kterou měl objednanou v tehdy hodně moderní tmavě modré barvě. Z vysněného Žigula se sice dočkal, ale v zelené barvě, ale co mohl dělat? Byl rád, že se na něho vůbec dostal. Další poznatek je od Roberta a píše, i my se švagrem jsme na pořadník kempovali na jeho favorita před mototechnou Opava. A je tady toho celá řada, za což vám patří velké díky. Tak to můžete na tom našem WhatsAppu pokračovat a já vám na oplátku nabídnu Neakaru z písní, která má k tomu našemu tématu opravdu příznačný název, a to Zlatá generace.

speciálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze.

0: a taky Metallica. Tak mrkneme se taky do kalendáře, protože tam je celá řada zajímavých událostí a taky oslavenců, no a bude toho určitě mnohem a mnohem víc. Tak pěkné odpoledne.
1: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
4: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
5: Komfort agentura práce přijímá nové kolegy a kolegyně do Mošnova. Férové podmínky, atraktivní benefity, doprava zdarma, 13. i 14. platy a nejen to.
6: Volejte bezplatně 800 800 872.
7: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Široká nabídka stavebních materiálů pro vaše projekty za nejlepší ceny. Rádi vás obsloužíme v 8 pobočkách našeho kraje.
8: Stavebniny Janík.
7: Vše pro vaši stavbu.
9: STK Ostrava.

0: Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
1: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
2: Komplikacemi stále musíme počítat v Ostravě Porubě na ulici Opavské. Na křižovatce s ulicí Studentskou hořelo tady osobní auto. Problémy jsou taky v obci Ždánice na Hodonínsku v ulici Žandovský mlýn. Tady osobní auto skončilo mimo vozovku. Vážná nehoda se řeší v Brně v ulici Hlavské. Tady se srazila tramvaj s osobním autem. Na místě zasahují záchranáři. A pozor taky v obci Rebešovice na Brněnsku v ulici Chrlické. Tady bourala dvě auta.
3: Radio Čas Rock.
2: Dobré čtvrteční odpoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku přibývá firemních krachů. Soudy letos za tři čtvrtletí vyhlásili bankrot už bezmála 620 společností, což je meziroční nárůst o 7% a nejvyšší počet firemních bankrotů za tři čtvrtletí od roku 2016. Vyplývá to z analýzy.
1: Morava aktuálně.
2: Ostrava a polské Katovice budou více spolupracovat na rozvoji česko-polského pohraničí. Obě partnerská města podepsala dohodu, která má propojit hlavně dopravu, školství, kulturu a investice. Pokračuje primátor Ostravy Jan Dohnal.
4: Chceme vytvořit nějaký jednotný brand těchto dvou měst, tak abychom zatraktivnili jak Ostravu, tak Katovice, zejména pro velké investory a pro velké hráče. Kromě věcí, které už běží a které chceme posílit, jako je spolupráce univerzit, vysokých škol, tak chceme opravdu vytvořit i společnou prezentaci pro různé mezinárodní konference, pro různé mezinárodní business fora, tak abychom dokázali náš region lépe zpropagovat a přitáhnout sem více investorů, ať už to bude na českou nebo polskou stranu hranice.
2: Brno chystá proměnu Veselé ulice v centru města. Bude tu více místa pro chodce, přibydou restaurační zahrádky a taky nové stromořadí. Návrh reaguje na změny v parkování i proměnu lokality v souvislosti s výstavbou Janáčkova kulturního centra. Fotbalisty Artisu Brno čeká další domácí zápas. V rámci šance ligy už tuto sobotu přivítají Bohemians Praha. Sobotní utkání má výkop v 15 hodin v brněnské ShipX aréně. A už zítra pokračuje pro změnu šance Národní liga. Druholigová Opava zítra v domácí Simply aréně od 18 hodin přivítá FC Jihlava. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční odpoledne s Hanzem Prokešem.

0: posloucháte rádio Čas rok, nebo teda to vysílání odpolední jede v plném proudu, no a my se v něm teď podíváme do kalendáře, ve kterém je například zářez z roku 1973, kdy soud ve Francii zhledal tehdy vinným Keitha Richardse z Rolling Stones z pašování konopí. Dostal jednoroční podmíněný trest, pokutu 5000 franků a dvouletý zákaz vstupu do Francie. V roce 2008 se John Bon Jovi stal posledním muzikantem z těch, kteří zamítli užívání svých nahrávek v Americe v prezidentské kampani Johna McCaina. Spolu s ním také učinili, já nevím, třeba Foo Fighters, Heart a mnoho dalších. Následně ale věnoval Bon Jovi 30 000 dolarů na osobu v charitativní večeři pro jiného demokratického kandidáta a tím byl Barack Obama. No a o těm penězům se budeme na rádiu Čas rok věnovat i za malou chvíli, kterou nám vyplní třeba vokál Elis Reid, která dneska mimo jiné slaví narozeniny. Tak všechno nejlepší nejen jí, ale i všem Terezám a taky Terezím.
1: Rádio Čas rok. Pravé rokové rádio.

0: jste ve společnosti Rádia Čas Rock, které by vám chtělo ještě jednou moc a moc poděkovat za vaši štědrost, kterou jste jasně ukázali minulý týden, kde jsme spustili sbírku na nemocného Patrička. Ten od narození trpí dětskou mozkovou obrnou a na jeho léčbu je zapotřebí hromada peněz, ke kterým jsme s vaší pomocí přidali neuvěřitelnou částku 429 851 korun českých. Za to ještě jednou strašně děkujeme, ale tím to nekončí, protože na transparentní účet jehož číslo najdete na našem webu a Facebooku, můžete i dál přispívat libovolné částky. Tak moc a moc díky.
1: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
2: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
4: Potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Vivoj 100 gramů za 22,90, ale od pátku do neděle již za 20,90. Jemný vsedlčanský hermelín originál smetanový a další druhy 100 gramů za 33,90 a s Hruška klubem jen za 31,90. Nadýchané croissanty 7 days různé příchutě 60 gramů již za 13,90 a s Hruška klubem jen za 11,90. Nebo vynikající citrusovou italskou limonádu Targa různé druhy 1,33 litru za 33,90. A za nákup dvou kusů se známkou navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte roztomilé plyšáky jen za 49 korun. Více na mojehruska.cz.
5: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
6: Skvělé jsou. Dětské jesle Kristýnka v Chotěbuzi. Děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A kluk je tam šťastný jako v opice.
5: A maminka se mnou.
6: A od února 2027 už je najdete také v Orlové a Karviné. Přihlaste i vaše děti. Více na www.centrumkristinka.cz. Již 10 let.
7: Čas rok. Čas rok.

Toto byl Scott Stepp a pokud se rockeři chystáte do Hrabůvky, tak počítejte se zdržením na ulici Horní směrem k Plzeňské před úřadem, kde je v kolejišti stříbrná Audina. Lokálky, no tak ty stojí úplně, takže pokud máte možnost, zvolte jinou cestu a možnost dopravy. Snad se nikomu nic vážného nestalo, buďte na sebe rockeři opatrní, jestli taky máte něco z těch našich pozemních komunikací, tak to klidně můžete hodit na číslo Rádia Čas Rok 725331155. No a já vám na šťastnou cestu posílám partičku Paramore.

0: Čas rok. Čas rok. Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas rok otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rokových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa? Slavit je třeba.
1: Máš míň vlasů než v osmdesátkách. Europe to neřeší. Evropské turné ke 40 letům The Final Countdown. Jediná česká zastávka. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Účes neřeš. Doráž! Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
2: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
0: Čas rok.
1: Mercedes-Benz představuje program Service Select. Majitelům vozů starších 5 let přináší precizní péči se zvýhodněním 25% na vybrané servisní práce. Dopřejte svému vozu profesionální péči autorizovaného servisu. Service Select. Zjistěte více u Centrum Moravia Sever Ostrava.
3: Kam s kovovým odpadem? Odpověď je Zenit.cz. Vykupujeme kovové odpady s platbou na účet nejpozději do 2. dne a také zajišťujeme nákladní dopravu. Hurá do šrotu! Zenit.cz. Už 2x v Ostravě.
4: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
5: Přijďte si pro svůj nový vůz Peugeot k autorizovanému prodejci vozů značky Peugeot Autohruška v Ostravě a Opavě.

0: kapela Alice, no a když jsme u těch ženských jmen, tak jedno z nich je od dnešního dopoledne skloňováno v mnoha světových jazycích. Jde o Flori Hansen, která vydala oficiální prohlášení, že u Nightwish končí. Takové věci se prostě stávají, není to první ani poslední rozchod, jo? A co si o to myslíte vy, rockeři? Udělala holka dobře a kdo si myslíte, že jí za mikrákem nahradí? Máte možnost to sypat na WhatsApp Rádia Čas Rock s číslem 725331155, no a my si dáme třeba Revolution cení.
1: Rádio Čas Rock, pravé rockové rádio.

0: No, mrkneme se na to, jak si vede novinka týdne a taky si představíme jednoho známého člověka. O koho půjde, tak to se dozvíte, když zůstanete s námi i po zprávách, které přináší Honza Gabalčík. Dáme mu slovo, já mu i vám přeju pěkné odpoledne.
1: Saď se, že zítra budu mít doma delfína.
2: Jasně, a já budu britská královna.
1: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
2: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
1: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
2: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
1: No počkej. Více o nabídce na byd.com.
3: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
4: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
6: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
7: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
6: No nekecej.
7: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
8: Citroën a do Ostrava, v Ostravě a v Lídku Místku. Citroën.
9: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.

0: Horkon.cz.
1: Sádrokartonáři a kutilové, pozor! Tento měsíc bílá sádrokartonová deska Rigips jen za 190 korun a pouze do vyprodání zásob. Vše pro suchou výstavbu najdete ve stavebninách Salma na Slezské Ostravě. Když potřebujete sádrokarton, potřebujete Salma stavebniny. salmastavebniny.cz.
2: S komplikacemi teď musíme počítat v Ostravě na ulici Horní. Srazila se tady tramvaj s osobním autem, auto skončilo v kolejišti. Problémy jsou stále v Ostravě Porubě na ulici Opavské, na křižovatce s ulicí Studentskou, tady hořelo osobní auto. Vážná nehoda se stala v Brně v ulici Jihlavské, tady taky osobní auto narazilo do tramvaje. Na místě zasahovali záchranáři. A s komplikacemi teď musíme počítat taky v Kopřivnici na ulici Obránců Míru, tady bourala dvě osobní auta.
3: Rádio Čas Rock. Zprávy.
2: Dobré čtvrteční odpoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Za balíčky z Číny si opět připlatíme. Počet dovážených levných položek už výrazně klesl v červenci po zavedení cla. Další změnu může přinést navrhovaný manipulační poplatek, jehož zavedení se připravuje od listopadu.
4: Morava aktuálně.
2: Opava zná podobu nového autobusového nádraží. To má vzniknout v prázdném prostoru za vlakovým nádražím mezi železnicí a areály prodejen. Nutná je ale i úprava příjezdových komunikací. Jednání o potřebných pozemcích už začala. Ve Zlíně začala obnova sadu Svobody v centru města. Park nabídne více zeleně, vodní prvky, altán i prostor pro koncerty a kulturní akce. Více nám

0: řekl primátor města Jiří Korec.
1: Cílem rozsáhlé obnovy je proměnit více než 3-hektarový park, kterým dnes lidé většinou jen procházejí, přirozené a živé místo pro setkávání, odpočinek i pořádání kulturních akcí. Přirozenou dominantou celého prostranství zůstane nejstarší budova ve městě, Zlínský zámek. Park po obnově přirozeně naváže na již opravené tržiště pod Kaštany i na plánovanou modernizaci vlakového nádraží.
0: Práce budou probíhat po etapách, aby lidé nepřišli o přístup do celého parku najednou, a dokončení je plánované na rok 2029. Druholigové fotbalisty Baníku Ostrava čeká další domácí zápas. V rámci šance národní ligy už zítra přivítají Bčko Pražské Slavie. Zítřejší utkání má výkop v 15 hodin na městském stadionu v Ostravě Vítkovicích. Pro změnu prvoligovou Olomouc čeká už tuto sobotu v rámci šance ligy utkání se Slovanem Liberec. Sobotní zápas má výkop v 18 hodin na Andrově stadionu v Olomouci. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční odpoledne s Hanzem Prokešem.

0: Vandenberg, teď tady u nás na rádiu Čas Rock, no a před námi co jiného než novinka týdne.
1: Rádio Čas Rock, novinka týdne.
2: S další novinkou týdne je tady partička Hardcore Superstar, která, jak ona sama říká, chytá druhý dech. Dala se do holportu s novou nahrávací společností, se kterou mají opravdu velké plány. Nebude to jen jejich další studiový zářez, ale taky monstrózní turné, během kterého se vydají i napříč Evropou. My si od nich dáme kousek, ve kterém jasně naznačují, že jim ani po těch 30 letech síly v žádném případě neubývají a vy se k němu můžete jako vždy vyjádřit na Facebooku

0: Kam za sportem.
1: Tak a v naší rubrice Kam za sportem pro vás máme pozvánku na mistrovství Evropy v kofrbale, který se bude konat už od zítřka. Celou řadu evropských týmů budou hostit jak Otrokovice, tak Prostějov anebo Zlín, kde se tento mač bude konat až do 24. října. Druhá pozvánka, tak ta je do Třinecké arény, Werk arény, ve které si to zítra rozdají oceláři s Mladou Boleslaví. Úvodní buly bude vhozeno v 17 hodin a my se tomu taky budeme, jak jinak než na rádiu Čas rok, věnovat. Tak to by bylo, no a můžeme se posunout s Lucí, která dostane prostor za malou chvíli. Pěkné odpoledne.
2: Rádio Čas rok. Žijeme hokejem. Čas rok. Čas rok.
3: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
4: Skvělé jsou dětské jesle Kristýnka v Chotěbuzi. Děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A kluk je tam šťastný jako v opice.
3: A maminka se mnou.
4: A od února 2027 už je najdete také v Orlové a Karviné. Přihlaste i vaše děti. Více na www.centrumkristinka.cz. Již 10 let.
5: Kola extraligy se točí dál a do Třince tentokrát míří bruslaři z Bolky. Zápas startuje pod Javorovým už tento pátek v 17 hodin. HC Oceláři Třinec, BK

0: už dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: odpolední vysílání Rádia Čas Rock, tak to je v plném proudu. No a my se teď mrkneme na Facebook Rádia Čas Rock, kde mimo jiné visí z brusu nový díl podcastu Pod povrchem. No a v něm si tentokrát povídáme s Petrem Polimpálenským, který patří vůči osobnosti kapely Insania. Hani, to si, vítám tě tady, to za
1: prvé. Čau, teď splásnul dva dohromady.
0: To si
1: Poli je rockást a Pod povrchem je Kristýna Sibinská.
0: Ano, dokonce.
1: A u té se zastavím z toho důvodu, protože je vlastně jediná, která dostala stipendium na Berklee College of Music, bude domů, v Bostonu, takže Moravskoslezský kraj má v Bostonu krásné zápisy, nejenom sportovní, ale taky hudební. A člověče, ona opravdu začala hrát s těma kapelama tady, když bylo 13-14.
0: Ano.
1: Dušan Folvarčný, mimochodem je její soused v Šenově,
0: ano.
1: Takže ten tehdy přišel před těmi, no dneska už skoro 10 lety, a říkal, mám úplně super objev na bicí, bude s náma hrát Kristýnka Sibinská, boží, no a vybubnovala se až do Bostonu na stipendium.
0: Jak se jí to vlastně povedlo?
1: Prý to byla úplně náhoda, řekla si, zkusím to, a tehdy to byla doba zlovidu, takže ty zkoušky přijímací dělala přes Zoom, to je něco, jako víš co, koukáš na tu kameru a přes tu kameru děláš ty zkoušky, takže nemusela letět tam a oni nemuseli letět zpět, takže prostě se připojili na Zoom, jak na College of Music v Berklee, tak ona se připojila tady, zabubnovala, předvedla se, dobrý, a potom už jenom jako přišlo, že teda přijímáme, bereme.
0: Velice zajímavé.
1: Doporučuji si to poslechnout, protože ten studentský život funguje stejně úplně tady, v Bostonu, kdekoliv, v zdravě. Takže výživné historky, nejenom z natáčení, ale i z toho studentského života, vůbec života v Americe, že to není tak jednoduché, jak to vypadá, to pozlátko, a že je to taky jako tvrdá řehole.
0: Takže.
1: A že všichni jsme ve škole potkali McGonagallové, Brumbála, Snapey, Zlatoslava Lockharta, i tu Čupku Umbridgeovou.
0: Ano, přesně, jak to řekla. Takže můžeme vřele jenom doporučit, tak jak si říkala ty, nejen na Kristýnku, ale taky na Poliho.
1: Určitě, protože Poli, to je zase rokás, to točil Tomáš Michalík, no a sestry a bratři, kdo milujete Insány, rozhodně doporučuji poslechnout.
0: Kdo se to má vyznal, podcast, rokást, plenkást.
1: Úplně jednoduše, klikněte si na časrok.cz, tam máte odkazy na oba. Hele, večery se prodluží, nic už venku jako nemůžeš dělat, takže si to naposlouchejte.
0: Zůru do toho.

0: Ok.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
2: Komfort agentura práce přijímá nové kolegy a kolegyně do Mošnova. Férové podmínky, atraktivní benefity, doprava zdarma, 13. i 14. platy a nejen to.
3: Volejte bezplatně 800 800 872.
4: Stavebniny Janík.
5: Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
4: Stavebniny Janík.
5: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.

0: Fresh Rock.
1: Zítra je Páťulínek.
2: Zítra je Páťulínek, ale i v Páťulínek tady bude ostrý budíček, takže my se na vás těšíme.
1: Ostrý budíček tady sice bude, ale Ivo tu nebude.
2: Ivo tu nebude. Proč tu nebude Ivo?
1: Ivo má volno.
2: A poslal jsi žádost?
1: Pošlu.
2: Dobře,
1: dodatečně.
2: Tak pošli žádost a jestli ta žádost bude v pořádku, tak ti to volno dám.
1: Okay.
2: Nicméně, já se na vás určitě těšit budu, a to ráno před 6 hodinou. Probereme toho spoustu, budu mít pro vás nějaké tipy, kam třeba zajít za dobrou muzikou nebo na sport.
1: Tak to si poslechnu.
2: Jo? Tak já budu dávat pozor, aby si to poslech. A na vás se každopádně těším zítra.
0: Ostrý budíček.

0: Posloucháte Rádio Čas Rok, máme 3 minutky po 3:15, to znamená, že já už to mám pomalu, ale chvíli za sebou. Hani, my dneska, no já jsem začal probírat i pořadníky na auta ve své době, kdy jsi velice oblíbená věc, která byla. Vzpomeneš si, vaši, měli někdy nové auta?
1: A protože naše už tady nejsou, tak teďka už to můžu říct úplně jakože na farovku veřejně. Jo, měli nové auto, my jsme do té doby jezdili Ferdou, což byla Škoda 100, modrá, mimochodem zdravím svého bratra, ten jednou chtěl umýt, byl takový jako svědomitý a netrefil se na ty fošny v garáži, víš,
0: poslal to
1: jako mezi, jo,
0: ano?
1: Takže zdravím Halloweena. No a proto se jmenoval Ferda, protože on byl takový jako grošovaný, zastříkaný, vyklepaný a úplně to tak neto, ale jakmile mi byly 4 roky, tak naši, já nevím, jestli tehdy vyhráli ve sportce nebo co, ale kupovalo se nové auto.
0: A to?
1: Legendární Škoda 120. Takže tehdy jsi nemohl vybírat barvu, že jo?
0: O tom jsem mluvil, to bude. Ano.
1: Nicméně, tím, že já jsem dítě 2 učitelů, tak si měli známe snad i na Hradě. Takže jsme tady seděli v mototechně vedle hlavního nádraží tady v Ostravě Přívoze a teď tam furt vyjížděla ta auta a ta mamina už úplně nešťastná, že jo, po toho dňa to zase není naše, my zase budeme mít takový hnusný kafe brandozelená.
0: Jak čekal v tom výtahu, Pavel.
1: Jo. A teďka najednou jel jako zase ta světle modrá, ta hrncovka a mamina, to zase není naše a najednou teďka jako vylez technik Alešek a říká, tak pojďte, to je vaše. Takže světle modrý, tak to byl Ferdinand II.
0: Já si vzpomínám, teď nevím, jestli to byl pořadník nebo nebyl, ale když jsem byl ve školce, nějaký rok 78-79, a přijel, můj tatík přijel Žigulem.
1: Hezky.
0: 16-stovkou.
1: No
0: v té
1: tak
0: době,
1: jasně, víš co.
0: Královské
1: ano,
0: auto.
1: Ano, totálně,
0: rozumíš,
1: víš co, šířka plechu kolik milimetrů oproti té Škodovce.
0: Neuvěřitelné, stálo to samozřejmě na firmě v garáži, vyjíždělo se jenom v obvyklých situacích.
1: Ano, muselo lisovat teplota, vlhkost vzduchu, rosný bod.
0: Přesně tak, a když už se to postavilo doma, tak to bylo přikryté plachtou.
1: A mylo se jenom, když pršelo.
0: No a ručně.
1: To je jasně, že jo.
0: Houbičkou jako molitánem,
1: že jo. Mně se vždycky, víš co, se mi u žikolíku strašně líbilo, to byl ten kvalt, víš co, jak to mělo zdobenou.
0: A my jsme měli
1: ty řadící páky.
0: A víš, co my jsme tam měli takovou zprostotu, to byla taková ta byla ženská nahata. To byla taky velká móda, to si vystřelila na střelnici.
1: To měl Strix Tetino, oni měli tmavě zeleného. No, a mně se hrozně líbily ty poklice, ty byly boží, ty chromované, ty nárazníky a klaxon uprostřed volantu.
0: Ale víš co, já už musím končit, takže vy to budete klidně probírat dál tady s naší Vránou, co vy a pořadníky na auta.
1: Víš co, dodám ještě jednu věc, my jsme se to auto fakt koupili na jaře před 40 lety, v tom 86. A bylo to moje první auto, ve kterém já jsem jezdila. Bylo mi 15, ještě jsem neměla řidičák, ale jezdila.
0: Ale rušila si na pedály.
1: To teda.
0: Přátelé, mějte se krásně, probírejte to dál s Vránou, já už jdu, čau.
2: Rádio Čas Rok. Pravé rokové rádio.

0: 15. hodina je tady a společně s ní i čtvrteční odpolední drive. Od mikrofona ze studia, jak jste slyšeli, už vás zdraví vaše útratka alias Vrána Roková. No a po 15. hodině taky Van Halen. Green Day. Have a Ghost. Honzík vám připomene novinku tohoto týdne. Já mám pro vás pozvánky nejenom na víkend a taky kopici pravé rockové muziky. Po zprávách se do toho pustíme.
1: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například

0: spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 tisíce korun. UniCredit Bank.
1: Cesta k telefonu vede do Vodafonu. Telefon Samsung Galaxy A17 5G jen za korunu teď k vybraným neomezeným tarifům extra na 2 roky. Zastavte se u nás v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
3: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.
4: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
5: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři, jsme Šot.
6: Stále jsou problémy v Ostravě na Horní ulici. Tady se srazila tramvaj s osobním autem, auto skončilo v kolejišti. S komplikacemi musíme teď počítat taky v Dětmarovicích na hlavním tahu Bohumín Karvina. Tady se srazila 2 osobní auta. 2 osobáky bouraly i v Kopřivnici v ulici Obránců Míru. Zdržíme se i u obce Sedlnice na Novojčínsku. Na cestě z Mošnova na Studénku i tady bouraly 2 osobáky. A nehoda 2 aut nás potrápí taky v obci Rebešovice na Brněnsku v ulici Chrlické.
7: Rádio Čas Rock. Zprávy.
6: Dobré čtvrteční odpoledne, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku přibývá znevýhodněných lidí. Každý čtvrtý obyvatel v posledních 5 letech pocítil diskriminaci. Ukázal to průzkum. S nerovným odměňováním se pak setkali 2/5 dotázaných. Na diskriminační přístup častěji poukazují ženy.
8: Morava aktuálně.
6: Hlučínské jezero čeká další velká proměna za 640 milionů korun. Součástí projektu je dokončení protipovodňových opatření, krajinářské úpravy a velká výsadba zeleně. Pokračuje mluvčí města Andrea Vojkovská.
9: Projekt druhé etapy zahrnuje především vybudování nové dopravní a technické infrastruktury. Počítá se s výstavbou nové komunikace propojující ulici Celní od křižovatky s Dlouhoveskou po ulici Jahodovou, která je hlavní přístupovou komunikací do areálu ze směru od Kozmic. Rozšířeny budou také parkovací kapacity, nové inženýrské sítě a rozvíjet se bude pěší a cyklistická infrastruktura.
6: Vojenská nemocnice Brno bude mít nový pavilon operačních oborů. Zahrnovat bude centrální operační sály nebo magnetickou rezonanci, která v nemocnici stále chybí. Stavba by měla být hotová do konce roku 2029. Hokejisty Vítkovic čeká další domácí zápas v rámci Tipsport Extraligy. Už zítra přivítají Motor České Budějovice. Zítřejší zápas se hraje od 17.30 v ostravské Mustang aréně. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční odpoledne, teď už s Vránou Outratkou.

Kabáti, jejich korida. 8. prosince letošního roku tahle deska oslaví 20 let. Vznikla od května do listopadu 2006 a to v nahrávacích studiích Sono. Mimochodem bylo z toho nejprodávanější deska roku 2006, nejprodávanější deska roku v cenách Anděl 2006 a spousta dalších ocenění. Mimochodem, na téhle té desce jsem měla také objevit pak skladba Brousíme nože, nicméně pan Špalek ní tehdy ještě neměl text, takže se musela počkat, možná je dobře, že vyšla až potom v roce 2015. Nicméně korida, myslím, že byste ji našli ještě v kufru auta někde i po těch 20 letech, protože se fakt povedla. Teď 10 minut po 15. hodině tady na rádiu Čas rok. Od sladkého vzpomínání do žhavé současnosti. Včera večer ta zpráva vylezla, předpokládám, že už to všichni víte, pokud ne, tak Ofiko Floriansen opouští Nightwish. Těžká rozhodnutí, ale po vzájemné dohodě a úvaze se prostě půjdou všichni svojí cestou. Nightwish slibují novou desku v příštím roce, taky koncerty, taky spoustu nové muziky. Co čeká Flor? Nejjednodušší, jak se to dozvědět, je stalkovat sociální sítě, nejenom Nightwish, ale taky soukromé Flor Jansen. A kdo ví, třeba z toho nakonec bude spousta muziky na obě strany a proč ne. Pokud to bylo po vzájemné dohodě, nejsou na sebe alergičtí a nevyškrábali by se oči, když se sejdou na jednom pódiu, všechno v naprostém pořádku. Některá partnerství hold vydrží, některá ne. A tak je to lepší, než spolu zůstávat jenom pro prachy, ne?

0: na severu Evropy jsme se zastavili. Tohle byly Ghost na rádiu Čas Rock, no a tentokrát vlastně nebudete muset ani v sobotu, ani v neděli vystrčit ani paleček, ani jeden prstíček z baráku a budete si moc užít muziku, kterou rozhodně musíte slyšet, protože tenhle ten říjnový víkend, který je před námi, tak jsme vám opět připravili tematický a bude to jakože pro každého něco. Protože tento víkend vás na rádiu Čas Rock čekají desky, které rozhodně musíte slyšet. Věřím, že jsme tam nenacpali úplně všechno, takže bude fajn, když pošlete i vaše tipy, co jsou alba, a nejenom ta, která vyšla třeba letos, co jsou desky, které prostě si musíme poslechnout. Tak jsem s tím, klidně do mailu studio@časrock.cz nebo do WhatsAppu 725331155, protože ten víkend není jenom náš, ale je hlavně váš, tak taky přispějte svou troškou do mlína. Teď v odpoledním driveu Bryan Adams, Green Day nebo Krucipisk. To taky není špatný výběr.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Máš méně vlasů než v osmdesátkách. Europe to neřeší. Evropské turné ke 40 letům The Final Countdown. Jediná česká zastávka. Mega koncert rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Účes neřeš. Doráž. Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
3: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
1: Čas Rock.
2: Čas Rock.
4: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Každý občas potřebuje na chvíli vypnout. Opláchnout se po dlouhé cestě a načerpat nové síly. Auta i lidé v nich. Shell myslí na obojí, ale na vás přece jen o trochu víc, protože to nejdůležitější na cestách jste vy.
7: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahq.cz.
9: Tancuj, tancuj!
10: Slovenská smečka Katastrofy konečně v Ostravě. Thrash metal ze staré školy, jak se patří, v pátek 16. října večer, klub Barák Ostrava. Katastrofy. Zbojníci z Bratislavy.
1: Backstage na rádiu Čas Rock.
11: Ahoj všichni, tady je Zbavoš. Tak jako každý čtvrtek mám i dneska pro vás pozvánku na dnešní večer. Na 7. do backstage. Téma Piráti, dva hlavní zpěváci a pohodová velmi příjemná muzika. Tak to jsou mý hosté tady na rádiu Čas Rock od 7. večer. Vision of Atlantis.

Další odpolední drive, před námi keltský osud od Krucipisku a osud muziky, kterou budeme hrát, můžete ovlivnit i vy. Dejte vědět, jakou byste si dali. 725 33 1155.

0: nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
2: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami Domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v penny za 179,90.
3: Zbláznili jste se?
4: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
5: Hustý. Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. Jeden kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Mercedes-Benz představuje program Service Select. Majitelům vozů starších 5 let přináší precizní péči se zvýhodněním 25% na vybrané servisní práce. Dopřejte svému vozu profesionální péči autorizovaného servisu. Service Select. Zjistěte více u Centrum Moravia Sever Ostrava.
7: Kam s kovovým odpadem? Odpověď je Zenit.cz. Vykupujeme kovové odpady s platbou na účet nejpozději do 2. dne a také zajišťujeme nákladní dopravu. Hurá do šrotu. Zenit.cz. Už 2x v Ostravě.
8: Máš to vysoko, máš to daleko.
9: Půjč si pracovní plošinu. Zvedací plošinu od Mamet.cz. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
10: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
11: Přijďte si pro svůj nový vůz Peugeot k autorizovanému prodejci vozů značky Peugeot Autohruška v Ostravě a Opavě.

potom mě tam vykládejte, ať nebudou drogy, že jo. Ale teďka vylezlo, že Mick Jagger na stará kolena šel jako do sebe, denně si dá 12 kilásků běhu, 6 dní v týdnu. Hodně cvičí, jí zdravě, ale taky jako dost, protože ty energie, co spálí, bude taky ne. Takže on se odehřívá na pódiu vlní jak dvojka plech. Teď ale k přáním v dnešním odpoledním driveu všem Tereskám budeme hrát. Čau, zahraj prosím tě mé Teresce něco na pohodu, tak ať se může zabékat i v práci. Díky moc, tohle napsal Luboš. Všem Tereskám šlo by zahrát jenom tak a samozřejmě i celé rokové rodině. A proč ne? Teresky, tahle je vaše.

0: Dobrý den, co to bude, pane?
1: No, chtěl bych nějakou desku. Ideálně něco, co mě posadí na zadek.
0: Aha. A nemůžete být konkrétní? Mám tady asi 3000 nahrávek. To se pak těžko radí, víte?
1: No tak vy jste odborník. No, mám rád poctivé kytary a tu a tam to může lehce přitvrdit.
0: Ach jo. Víte co? Tady máte odborný seznam 1000 jednoho alb, které byste měl slyšet, než zemřete. Sepsali to hudební odborníci, tak si nechte poradit od nich.
1: No jo, ale toho je moc.
2: Nebojte, my vám pomůžeme už během následujícího víkendu. Dáme si pár tipů z unikátního žebříčku, který vyšel v roce 2005. Víkend desek, které byste měli slyšet. Nejsme jen rádi.

0: Vsaď se, že zítra budu mít doma delfína.
1: Jasně, a já budu britská královna.
0: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
1: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
0: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
1: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
0: No počkej.
2: Více o nabídce na byd.com.
3: Co se nejlíp hodí ke

0: AMG Moto Ostrava. U nás sezona nikdy nekončí.
1: Kam jedeš?
0: Jen se podívat do AMG Moto.
1: Minule ses taky jen díval.
0: No a podívej, jak pěkně to dopadlo. AMG Moto Ostrava. Ducati, servis.
1: Bez zbytečných řečí.
2: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
3: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
4: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
3: No nekecej.
4: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na citroen.cz.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO v Brušperku a Frýdlantu.
1: Nehoda nás teď potrápí v Třinci v části Nebory na výjezdu na Ropice. Tady se srazila dvě osobní auta. Bouračka dvou aut nás potrápí taky na Novojčínsku na trase Mošnov-Studénka u výjezdu na obec Sedlnice. Dále jsou problémy i v obci Rosice na Brněnsku v ulici Brněnské. Tady se stala vážná nehoda, osobní auto srazilo motorkáře. Na místě jsou záchranáři a na Brněnsku pozor taky na trase Vranovice-Velké Němčice. Tady se nákladák srazil s traktorem. A ještě jedna nehoda, ta se řeší ve Vyškově v ulici Dědické. Tady se srazila hned tři osobní auta, i tady zasahují záchranáři.
2: Radio Čas Rock. Zprávy.
1: Dobré čtvrteční odpoledne, rockeři, posloucháte Radio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. Typické podzimní počasí pokračuje. Konec pracovního týdne ještě nabídne teploty až kolem 17 stupňů. O víkendu už se ochladí. Po ránu nás podle televize LTV Plus čekají přízemní mrazíky a mlhy. Přes den pak namíříme teploty do 15.
2: Morava aktuálně.
1: Kopřivnice teď nabízí lepší zázemí pro sportovce. Město nechalo opravit halu základní školy Emila Zátopka. Slouží místním žákům, házenkářům i dalším zájemcům. Úpravou prošly šatna, posilovna, sauna a relaxační zóna. V Přerově skončilo velké hlasování o tom, jak vylepšit veřejný prostor. Pátý ročník projektu s názvem Chci v Přerově už zná své vítězné nápady, které město zaplatí ze své pokladny. Podrobnosti má mluvčí radnice Lenka Chalupová.
3: Největší podporu získal projekt Stromy jsou víc, počítá s výstavbou 7 stromů v Palackého ulici a úpravou okolního prostoru. Druhé místo obsadila revitalizace hřiště ve vnitrobloku u tenisu. Na hřišti by měla být čtyřhoupačka, herní sestava se skluzavkami a lezeckými prvky, lavičky a venkovní pingpongový stůl. No a třetí skončil návrh na dětské hřiště Petřivalského.
1: Do hlasování se letos zapojilo více než 850 lidí, kteří vybírali z 12 projektů. Fotbalisty Prostějova čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy už zítra přivítají celek Viagen Ústí nad Labem. Zítřejší zápas má výkop v 18 hodin na Prostějovském stadionu za místním nádražím. A na programu je i prvoligový fotbal. Celek první FC Slovácko už tuto neděli přivítá brněnskou Zbrojovku. Nedělní zápas má výkop už ve 13 hodin na městském stadionu Miroslava Valenty v Uherském Hradišti. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas Rock, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční odpoledne s Vránou Outratkou.
2: Odpolední drive na Rádiu Čas Rock.

0: Tohle byly Dylan na rádiu Čas Rok, čtvrteční odpolední drive s datem 15. října letošního roku. Víkend cenu už je na spadnutí, takže já bych to neodkládala. Novinka týdne, ta je naprosto skvělá. Klidně skočte na náš Facebook a dejte tam paleček nahoru.
1: Rádio Čas Rok, novinka týdne.
2: S další novinkou týdne je tady partička Hardcore Superstar, která, jak ona sama říká, chytá druhý dech. Dala se do holportu s novou nahrávací společností, se kterou mají opravdu velké plány. Nebude to jen jejich další studiový zářez, ale taky monstrózní turné, během kterého se vydají i napříč Evropou. My si od nich dáme kousek, ve kterém jasně naznačují, že jim ani po těch 30 letech síly v žádném případě neubývají a vy se k němu můžete jakož vyjádřit na Facebooku

0: Rock. Zítra je Páťulínek.
1: Zítra je Páťulínek, ale i v Páťulínek tady bude ostrý budíček, takže my se na vás těšíme.
0: Ostrý budíček tady sice bude, ale Ivo tu nebude.
1: Ivo tu nebude. Proč tu nebude Ivo?
0: Ivo má volno.
1: A poslal jsi žádost?
0: Pošlu.
1: Dobře,
0: dodatečně.
1: Tak pošli žádost a jestli ta žádost bude v pořádku, tak ti to volno dám.
0: Okay.
1: Nicméně, já se na vás určitě těšit budu a to ráno před 6 hodinou. Probereme toho spoustu, budu mít pro vás nějaké tipy, kam třeba zajít za dobrou muzikou nebo na sport.
0: Tak to si poslechnu.
1: Jo? Tak já budu dávat pozor, aby si to poslech. A na vás se každopádně těším zítra.
2: Ostrý budíček.

0: máš míň vlasů než v osmdesátkách. Europe to neřeší. Evropské turné ke 40 letům The Final Countdown. Jediná česká zastávka. Mega koncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Účes neřeš. Doráž! Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
2: Časrok. Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
3: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
6: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
7: Skvělé jsou dětské jesle Kristýnka v Chotěbuzi. Děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A kluk je tam šťastný jako v opice.
6: A maminka se mnou.
7: A od února 2027 už je najdete také v Orlové a Karviné. Přihlaste i vaše děti. Více na www.centrumkristinka.cz. Již 10 let.
8: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Časrok otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rokových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: Rádio Čas Rock. Žijeme hokejem.
1: Je to tak, sport Extraliga frčí dál, tak než se vrhneme do nějaké té reprezentační pauzy, je fajn si užít hokej, aby si ho budete moci užít pod střechou Třinecké Vark Arény, a to hned zítra od 17 hodin, protože pro někoho z vás tady mám dva volňásky. Hala evidentně bude plná, do prodeje byly uvolněny další vstupenky nad rámec, které jsou navíc, no ale my pro vás máme dvě exkluzivní vstupenky, takže číhejte, v dnešním odpoledním driveu to určitě padne, číslo do studia znáte, 725-33-1155, takže ve chvíli, kdy se ozve výzva, můžou být dva lupeny na zítřejší odpoledne na Třinecké oceláře. Vaše a úplně zadarmo.

0: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní vepřová kýta kilo za 59,90 a gambrinus desítka půl litru ve skle za 12,90 do 20. října ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
1: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
2: Přímo vychytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
1: A co je chytrárt?
2: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
3: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
5: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
6: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
5: No nekecej.
6: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
7: Citroën a do Ostrava, Ostravě a Vlídku místku. Citroën.
8: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Climax. www.impono.cz.

vyroste z mých kostí strom, mé svaly prostoupí jejich kmen, až moje lebka bude znít jak prázdnej starej ořech.

tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

0: pokračovat čtvrteční odpolední drive a taky z Heat. Do služby se v další hodince hlásí Korn. Nebo pěti prostějáci. Věřím, že se v tom každý najdete to svoje, což je fajn. Mrkneme se společně i podrobněji na datum 15.10., protože vznikla hromada muziky, která se dostala mezi fanoušky právě 15. října. A k tomu je slavní narození. Jo, ty dva lupeny na hokej pro vás mám, ale až po zprávách.
1: Je, to je Radko Gudas a Lukáš Dostál. Co tady v Kauflandu dělají?
2: Dohlíží, aby puky pomáhaly. I letos mezi malé hokejisty rozdělíme 11,5 milionů. Nakupte alespoň za 300, získejte puk a hlasujte pro svého favorita až do 10. listopadu. Kaufland. Puky pomáhají.
3: Chceš si na podzim vyšperkovat svoje auto? Připrav ho na sezónu s Allegro. Na jednom místě najdeš autokosmetiku a vše pro péči o tvoje auto za skvělé ceny. Když autokosmetika, tak Allegro.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000

0: Nakoupíte nejvýhodněji v síti prodejen Stavebniny Janík. Stavíš příčku nebo podhled? U Janíka mají i hned.
1: Komfort agentura práce přijímá nové kolegy a kolegyně do Mošnova. Férové podmínky, atraktivní benefity, doprava zdarma, 13. i 14. platy a nejen to.
2: Volejte bezplatně 800 800 872.
3: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
4: Pronájem zvedacích plošin, pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
5: Pozor si, právě teď musíme dávat v ostravském městském obvodu Jih v Hrabůvce na Velkém Kruháči, na příjezdu od Horní, na výjezdu na ulici doktora Martínka. Tady se srazila dvě osobní auta. Vážná nehoda se stala taky v Třinci v části Nebory, na výjezdu na Ropice. I tady bourali dva osobáky. Zdržíme se i v Olomoucké ulici Chválkovické, tady je dopravní problém. Vážná nehoda se stala ve Vyškově v ulici Dědické. Srazila se tady hned tři osobní auta. Dále jsou problémy v Brně v ulici Sportovní, tady je bouračka, i tady zasahují záchranáři. Záchranka zasahuje taky v obci Rosice na Brněnsku v ulici Brněnské. Osobní auto srazilo motorkáře. A problémy jsou na Brněnsku taky na trase Vranovice Velké Němčice. Tady boural nákladák s traktorem.
6: Radio Čas Rok. Právě.
5: Dobré čtvrteční odpoledne, rokeři, posloucháte Rádio Čas Rok, tady jsou další aktuální zprávy, vítá vás u nich Honza Gavelčík. V Česku přibývá firemních krachů, soudy letos za tři čtvrtletí vyhlásili bankrot už bezmála 620 společností, a to je meziroční nárůst o 7% a nejvyšší počet firemních bankrotů za tři čtvrtletí od roku 2016. Vyplývá to z analýzy.
7: Morava aktuálně.
5: Ostrava a polské Katovice budou více spolupracovat na rozvoji česko-polského pohraničí. Obě partnerská města podepsala dohodu, která má propojit hlavně dopravu, školství, kulturu a investice. Pokračuje primátor Ostravy Jan Dohnal.
8: Chceme vytvořit nějaký jednotný brand těchto dvou měst, tak abychom zatraktivnili jak Ostravu, tak Katovice, zejména pro velké investory a pro velké hráče. Kromě věcí, které už běží a které chceme posílit, jako je spolupráce univerzit, vysokých škol, tak chceme opravdu vytvořit i společnou prezentaci pro různé mezinárodní konference, pro různé mezinárodní business fora, tak abychom dokázali náš region lépe zpropagovat a přitáhnout sem více investorů, ať už to bude na českou nebo polskou stranu hranice.
5: Klíšťata můžou útočit i na podzim. Podle jihomoravských hygieniků taky v tomto období přibývá případů klíšťové encefalitidy. Zatím jich v regionu zaznamenali 32, a to je méně než v předchozích letech. Je to i díky horkému a suchému létu. Hokejisté Třince se chystají na další domácí zápas. Už zítra pokračuje Tipsport Extraliga a Oceláři zítra na domácím ledě hostí BK Mladá Boleslav. Zítřejší zápas se hraje od 17 hodin v třinecké Werk Areně. Tolik aktuální zprávy na rádiu Čas Rok, naslyšenou opět za hodinu. Pokračuje čtvrteční odpoledne s Vránou Outratkou.
6: Odpolední drive na rádiu Čas Rok.

Tak jsme si zaspívali a jedeme dál v dnešním čtvrtečním odpoledním driveu na rádiu Čas Rock. Mrkneme se trošičku podrobněji na datum 15.10. To je mimo jiné dneska v kalendáři, takže jak kdo vstal, dobré ráno, je 15. října 26. V roce 1960 Beatles v sestavě John Lennon, Paul McCartney, George Harrison a Ringo Starr poprvé v historii nahrávali společně v profesionálním nahrávacím studiu. Stalo se tak v Hamburku, tak trošku jako tehdy jenom předspěn dávali při předělávce klasiky Summertime. Jak to potom jelo dál, to už všichni víte. V roce 1965 se právě v tento den kytarový vizionář a mák Jimi Hendrix upsal pod první nahrávací smlouvu, taky profesionální, a to s producentem. Nebyla nějak moc výhodná, protože tahle ta smlouva na 3 roky mu zaručovala pouhé 1% zisku z prodeje desek. Holt, když je schopný producent a mazaný všemi mastmi, i tak to někde vypadá potom pro umělce, který vlastně ho živí. V roce 1988 dali úžasný zářez Bon Jovi. Dosáhli totiž na první místo prestižního žebříčku Billboardu a ta deska, 4. deska, se stala rekordmanem počtu hitů v top 10 z jednoho rokového alba. U nás dneska slaví Terešky a mimo jiné 15.10. na svět přišla tvář zpěvačka a zakladatelka smečky Amarante a taky základní stavební kámen ženské dračí smečky, čistě ženské, Rose Vista, Anka Graterová. Třeba dneska slavíte i vy, tak všecko nejvíc nejlepší od celé smečky.

0: Just Like This. 500 Punch, vy posloucháte na rádiu Čas Rock dnešní odpolední drive a pro někoho z vás mám dva lupeny na zítřejší hokej do Třince. Není nic jednoduššího, než se o ně říct na 725-33-1155.
1: Odpolední drive na rádiu Čas Rock.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
3: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
4: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
5: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
6: Extraligy se točí dál a do Třince tentokrát míří bruslaři z Bolky. Zápas startuje pod Javorovým už tento pátek v 17 hodin. HC Oceláři Třinec, VK Mladá Boleslav.
7: Už dál nemusíš hledat. Tady jsi správně. Čas Rock natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev. Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas Rock natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
8: Poslech může způsobit nekontrolovatelné.

Lupeniného je rozdány tady na rádiu Čas Rock. V odpoledním driveu bychom ale taky mohli rozdávat muziku podle vás. Tak si o ní řekněte, telefon znáte. 725 33 115.

0: máš míň vlasů než v osmdesátkách. Europe to neřeší. Evropské turné ke 40 letům The Final Countdown. Jediná česká zastávka. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Mustang Arena Ostrava. Vstupenky na časradio.cz. Účes neřeš. Doráž! Generálním partnerem megakoncertu Rádia Čas je Ridera. Ridera. Tradice s novou vizí.
1: Akce vznikla za podpory Moravskoslezského kraje.
0: Čas rok. Čas rok. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Přijďte si pro svůj nový vůz Peugeot k autorizovanému prodejci vozů značky Peugeot Autohruška v Ostravě a Opavě.
3: Kam s kovovým odpadem? Odpověď je Zenit.cz. Vykupujeme kovové odpady s platbou na účet nejpozději do druhého dne a také zajišťujeme nákladní dopravu. Hurá do šrotu! Zenit.cz. Už dvakrát v Ostravě.
4: Už nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
5: Mercedes-Benz představuje program Service Select. Majitelům vozů starších 5 let přináší precizní péči se zvýhodněním 25% na vybrané servisní práce. Dopřejte svému vozu profesionální péči autorizovaného servisu. Service Select. Zjistěte více u Centrum Moravia Sever Ostrava.
6: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce CZ.
0: Metalmania. Metalmania. Metalmania. To nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je Metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

muzika podle vás. A Johaničko Sluníčko, jde něco pro všechny, co třeba Amon a Mart. Šlo by? Díky Petra a taky zdraví Pavlík ze Šafova. Vzácná zhoda, co se týče muziky, vůbec se nedivím, takže my zdravíme z Ostravy směr jich.

vsadím kartičku Jaromíra Jágra z mistrovství světa v Itálii v roce 1994, že tahle ta od Europe zazní 21. listopadu tady v ostravské Mustang aréně na megakoncertu Rádia Čas. Teď udělala tečku za další hodinkou čtvrtečního odpoledního driveu a my směle pokračujeme. Battle Beast!

0: ještě něco, co můžete oslavit dneska, tedy 15.10. a ta zásadní alba, která vyšla právě 15.10. Teď ale zprávy.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
2: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na Toyota.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zdržíme se v Ostravě v části Hrabůvka. Na příjezdu od Horní ulice na výjezdu na ulici doktora Martínka tady bourala dvě osobní auta. Vážná nehoda se stále řeší ve Vyškově v ulici Dědické. Tady se srazily hned tři osobáky. S komplikacemi musíme počítat i v Brně v ulici Sportovní. Tady u nehody zasahovali záchranáři. Na Brněnsku pozor taky v obci Rosice, v ulici Brněnské. Tady osobní auto srazilo motorkáře. A problémy jsou na Brněnsku taky na trase Vranovice Velké Němčice. Tady se srazilo nákladní auto s traktorem.
5: Rádio Čas Rock. Zprávy.
4: Dobrý čtvrteční podvečer, rockeři, posloucháte Rádio Čas Rock. Tady jsou další aktuální zprávy. Vítá vás u nich Honza Gavelčík. Za balíčky z Číny si opět připlatíme. Počet dovážených levných položek už výrazně klesl v červenci po zavedení cla. Další změnu může přinést navrhovaný manipulační poplatek. Jehož zavedení se připravuje od listopadu.
6: Morava aktuálně.
4: Budoucí zemědělci mají teď v Opavě lepší podmínky. Školní statek tu dokončil rozsáhlou modernizaci posklizňové linky a výstavbu nových sil pro skladování obilovin. Oprava zvýšila skladovací kapacitu areálu na více než 2000 tun. Ve Zlíně začala obnova sadu Svobody v centru města. Park nabídne více zeleně, vodní prvky, altán i prostor pro koncerty a kulturní akce. Více nám řekl primátor města Jiří Korec.
7: Cílem rozsáhlé obnovy je proměnit více než 3-hektarový park, kterým dnes lidé většinou jen procházejí, přirozené a živé místo pro setkávání, odpočinek i pořádání kulturních akcí. Přirozenou dominantou celého prostranství zůstane nejstarší budova ve městě, Zlínský zámek. Park po obnově přirozeně naváže na již opravené tržiště pod Kaštany i na plánovanou modernizaci vlakového nádraží.
4: Práce budou probíhat po etapách, aby lidé nepřišli o přístup do celého parku najednou. A dokončení je naplánované na rok 2029. Fotbalisty Karviné čeká další domácí zápas. V rámci šance Národní ligy už zítra přivítají Duklu Praha. Zítřejší zápas má výkop v 17.30 na městském stadionu Karviná. A zítřek bude patřit i hokeji. HC Olomouc v rámci Tipsport Extraligy právě zítra přivítá HC BYD Energie Karlovy Vary. Zítřejší zápas se hraje od 18 hodin na zimním stadionu Olomouc. Tolik aktuální zprávy na Radio Čas Rock. Pokračuje čtvrteční teď už podvečer s Vránou Outratkou.
5: Odpolední drive na Rádiu Čas Rock.

Tohle byl příspěvek Hollywood Undead do dnešního čtvrtečního odpoledního driveu. V kalendáři 15. říjen, to je datum, kdy vyšla spousta a spousta hodně dobré muziky. Tak začneme na začátku 80. let, tady jsou zapsáni AC/DC a jejich 74 Jailbreak. Mimochodem EPčko, které obsahuje to, co zůstalo v šuplíku, tak aby se to taky dostalo ven k fanouškům. Manowar, stejný den, stejný rok, Sign of the Hammer. Pak tady máme třeba Joea Satrianiho, to už jsme v roce 1987. Zlomové, platinové, instrumentální album, které Satrianiho proslavilo po celém světě. Surfin' with the Alien. Máme tady Motoráče, to už je rok 1996 a jejich Overnight Sensation. Také tady máme Pearl Jam a Lightning Bolt, to je rok 2013. No a stejný 15. říjen a stejný rok, tedy 2013, Trivium, Vengeance, Falls. A pak tady mám dva debity, které vyšly 15.10. Ten první je z roku 85, to byly Overkill, Feel the Fire, debitové album, tahle thrash metalové dneska už legendy. A rok 1978 a to byl debit Toto. A co vy? A 15.10. Přihoďte taky nějaké polínko do ohně.

0: Váš rok.
1: Zítra je Páťulínek.
2: Zítra je Páťulínek, ale i v Páťulínek tady bude ostrý budíček, takže my se na vás těšíme.
1: Ostrý budíček tady sice bude, ale Ivo tu nebude.
2: Proč tu nebude Ivo?
1: Ivo má volno.
2: A poslal jsi žádost?
1: Pošlu.
2: Dobře,
1: dodatečně.
2: Pošli žádost a jestli ta žádost bude v pořádku, tak ti to volno dám.
1: Okay.
2: Nicméně, já se na vás určitě těšit budu a to ráno před 6 hodinou. Probereme toho spoustu, budu mít pro vás nějaké tipy, kam třeba zajít za dobrou muzikou nebo na sport.
1: Tak to si poslechnu.
2: Jo? Tak já budu dávat pozor, aby si to poslech. A na vás se každopádně těším zítra.
0: Ostrý budíček na rádiu Čas Rok s Tomem a Ivem. Čas Rok.
3: Na kraji pódia stojí faninka.

Klasika tady na rádiu Čas Rock, čtvrteční odpolední drive v kalendáři 15.10. Přesně před 30 lety, tedy 15. října 1996, oznámil Slash tady oficiálně, že odchází z Guns N' Roses, a to kvůli dlouhodobým tvůrčím a osobním nezhodám s frontmanem Axlem Rosem. Takhle to znělo v tom oficiálním prohlášení. Neoficiálně to vypadalo tak, že rozmlátili ve zkušebnách několik židlí, flašky s chlastem lítaly taky vzduchem a prostě byli alergičtí i na vzduch, který vzájemně dýchají. Velký comeback, a to, že ty dva byli schopni spolu alespoň promluvit, se odehrál až po 20 letech v roce 2016. Dneska už celkem asi v pohodě.

0: Slovenská smečka Katastrofy konečně v Ostravě. Thrash metal ze staré školy, jak se patří, v pátek 16. října večer, klub Barák Ostrava. Katastrofy. Zbojníci z Bratislavy.
1: Backstage na rádiu Čas Rock.
2: Ahoj všichni, tady je Zbavoš. Tak jako každý čtvrtek mám i dneska pro vás pozvánku na dnešní večer. Na 7. do backstage. Téma Piráti, dva hlavní zpěváci a pohodová velmi příjemná muzika. Tak to jsou mý hosté tady na rádiu Čas Rock od 7. večer. Vision of Atlantis.

0: čtvrteční odpolední Drive, ještě než si dáme Rush, tak 15.10. na tento datum připadá spousta zajímavých dnů. Dneska je třeba den estetiky. Taky je světový den studentů, taky je den hub, tak mě tak jako napadá, ano, huby rostou. Celá země stává v pět, to vidíte na těch okrajích lesů, jak to jede. A hlavně to vidíte na sociálních sítích, jaké se jedou bomby a všichni se chlubí těmi plnými košíky. Já nejsem výjimka, ale neházejte flintu do obilí, za chviličku to vystřídají fotky nás od tužilců, takže si užijte ty houbaře. A bacha, na dnešek připadá i světový den mrzoutů, takže takový ten, který je jako všechno na hovno, úplně všechno špatně, tím mají dneska svůj svátek.
1: Odpolední Drive na rádiu Čas Rock.

0: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
1: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
2: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
3: Komfort agentura práce přijímá nové kolegy a kolegyně do Mošnova. Férové podmínky, atraktivní benefity, doprava zdarma, 13. i 14. platy a nejen to.
4: Volejte bezplatně 800 800 872.
5: Stavebniny Janí. Stavebniny Janí. Široká nabídka stavebních materiálů pro vaše projekty za nejlepší ceny. Rádi vás obsloužíme v 8 pobočkách našeho kraje. Stavebniny Janí. Vše pro vaši stavbu.

Asi nemají Battle Beast, ale hlavně čtvrtek za námi, před námi páteček a to znamená jediné, na konci pracovního týdne, zítra, ta poslední hodinka mezi 18. a 19. bude vaše, tedy rokeři sobě. Tak klidně už to dávejte dokupy, klidně to sem hrňte, ať se potom první v pořadí. Víte, jak to bylo? Když mě to dostali jako v jednotě, no tak jste si ustali. Třeba soused takhle spal před mototechnou, protože druhý den chtěl být jako první a koupit si Simpsona. Odpolední.

0: Dobrý den, co to bude, pane?
1: No, chtěl bych nějakou desku. Ideálně něco, co mě posadí na zadek.
0: Aha. A nemůžete být konkrétní? Mám tady asi 3000 nahrávek. To se pak těžko radí, víte?
1: No tak vy jste odborník. No, mám rád poctivé kytary a tu a tam to může lehce přitvrdit.
0: Ach jo. Víte co? Tady máte odborný seznam 1001 alb, které byste měl slyšet, než zemřete. Sepsali to hudební odborníci, tak si nechte poradit od nich.
1: No jo, ale toho je moc.
2: Nebojte, my vám pomůžeme už během následujícího víkendu. Dáme si pár tipů z unikátního žebříčku, který vyšel v roce 2005. Víkend desek, které byste měli slyšet. Nejsme jen rádio, jsme Čas Rock.

0: zase byla jízda společně s vámi tady na rádiu Čas Rock. Teď už zbavoš další díl Backstage a my se slyšíme zítra u odpoledního driveu. Čau.
1: Zima za rohem? My dobijeme baterii, vy dobijete energii na horách. My zkontrolujeme brzdy, vy zabrzdíte na horkou čokoládu. Využijte zimní servisní prohlídku za akční cenu a širokou nabídku kol z e-shopu Škoda. Objednejte se ještě dnes. Váš autorizovaný servis Škoda.
2: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
3: Kam s kovovým odpadem? Odpověď je Zenit.cz. Vykupujeme kovové odpady s platbou na účet nejpozději do druhého dne a také zajišťujeme nákladní dopravu. Hurá do šrotu. Zenit.cz. Už dvakrát v Ostravě.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
4: No nekecej.
2: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
6: Citroën a do Ostrava, v Ostravě a v Lídku Místku.

spojený s muzikou. Startuje backstage, no a jako další hosty, tak to jsme si pro vás vybrali hned dva zpěváky. Oba dva jsou zpěváci a hlavní zpěváci jedné kapely, protože mými hosty pro dnešní večer jsou Vision of Atlantis. Tak dobrý poslech a ostrý zvuk.

0: Úvodní song dnešního dílu Backstage za námi, tohle byly Vision of Atlantis. Naše povídání jsme natáčeli v létě ve Vizovicích po jejich koncertě, takže jeden z prvních dotazů samozřejmě zněl na to, jaké bylo vystoupení pro ně.
1: So this, it's been 4 years.
0: Od našeho posledního vystoupení na Masters of Rock uplynuly 4 roky a české publikum nás nikdy nesklame. Lidi v České republice mají opravdu výjimečnou vášeň a navzdory tomu šílenému vedru, které letos v létě panuje, jsme si to neskutečně užili. Pamatuju si, že Michel říkal, že to byl možná jeho nejoblíbenější koncert v historii Vision of Atlantis. V kapele Vision of Atlantis jsou 2 hlavní zpěváci. Jak to v podstatě funguje dohromady? Je těžké nastavit to mezi vámi, řekněme tu

0: správnou dynamiku, aby to znělo dobře. Přece jen máte hlasy docela odlišné.
1: First of all, thank you. it came spontaneously.
0: No, především děkujeme. Vyvinulo se to během let úplně spontánně. Zpíváme spolu už tak dlouho, že když se nad tím zamyslím, tak mi to připadá skoro jako celý život. Vlastně už si skoro nedokážu představit, že bych zpíval bez ní. Nevím, jestli to máš stejně, ale je to něco, co už máme hluboko pod kůží. Alespoň za sebe to tak určitě cítím.

0: Další muzika v podání Vision of Atlantis je za námi, ladíte vlny Rádia Čas Rock a posloucháte Backstage. Pojďme zpátky k povídání. Co se týká dalšího aspektu, tak to jsou kostýmy. Ladíte to aktuálně do Pirátů. Bylo to tak vždycky, nebo to přišlo právě až s albem Pirates v roce 2022?
1: If it was up to me, I would have made that move years ago.
0: Přišlo to s touhle deskou. Kdyby to záleželo jenom na mě, tak bych udělal tenhle ten krok už o několik let dřív, protože když jsem se ke kapele v roce 2013 přidala, vzhledem k historii kapely a mému vlastnímu světu, bych Vision of Atlantis proměnila v pirátskou kapelu už tehdy. Ale nevadí. Stalo se to tehdy, kdy mělo, a cítili jsme, že je to silný krok k upevnění naší identity, protože právě tohle máme všichni společné. Michel miluje pirátský svět už od dětství. 2 roky po téhle desce ovšem vyšla dvojka. Chtěli jste, řekněme, příběh dokončit, anebo jste si prostě řekli, tady se cítíme dobře a chceme v tom pokračovat? Protože pro kapelu píšu texty, mám v hlavě vnitřní příběhovou linii. Pro mě bylo album Pirates o vytvoření naší identity, o tom říct, tohle jsme my. Dvojka pak říká, teď kolem sebe zhromáždíme naše lidi. A právě o tom je dvojka. O hledání lidí, kteří rezonují s pocity, emocemi a poselstvími, která přinášíme prostřednictvím hudby. Pirates říkalo, jsme piráti, a dvojka se ptá, a kdo je další pirát? Takže je to vlastně další krok v naší vlastním nebo v našem vlastním světě.
1: It's like a progression into our universe, yeah.

0: Vsaď se, že zítra budu mít doma delfína.
1: Jasně, a já budu britská královna.
0: Tak pozor, nový superhybrid BYD Dolphin GDMI stojí na operativní leasing u Arvalu jen 6990 korun bez DPH měsíčně.
1: Počkej, to je ten superhybrid s dojezdem přes 1000 kilometrů?
0: Přesně ten, až 1040 kilometrů.
1: Aha, no tak tenhle delfín mě bude vozit do práce.
0: No počkej.
2: Více o nabídce na byd.com.
3: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
5: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
6: Skvělé jsou dětské jesle Kristýnka v Chotěbuzi. Děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma. A kluk je tam šťastný jako v opice.
5: A maminka se mnou.
6: A od února 2027 už je najdete také v Orlové a Karviné. Přihlaste i vaše děti. Více na www.centrumkristinka.cz. Již 10 let.
7: Rádio Čas Rock. Pravé rockové rádio.

0: Rock.
1: Zítra je Páťulínek.
2: Zítra je Páťulínek, ale i v Páťulínek tady bude ostrý budíček, takže my se na vás těšíme.
1: Ostrý budíček tady sice bude, ale Ivo tu nebude.
2: Ivo tu nebude. Proč tu nebude Ivo?
1: Ivo má volno.
2: A poslal jsi žádost?
1: Pošlu.
2: Dobře,
1: dodatečně.
2: Tak pošli žádost a jestli ta žádost bude v pořádku, tak ti to volno dám.
1: Okay.
2: Nicméně, já se na vás určitě těšit budu, a to ráno před 6 hodinou. Probereme toho spoustu, budu mít pro vás nějaké tipy, kam třeba zajít za dobrou muzikou nebo na sport.
1: Tak to si poslechnu.
2: Jo? Tak já budu dávat pozor, aby si to poslech. A na vás se každopádně těším zítra.
0: Ostrý budíček. Na

0: AMG Moto Ostrava. U nás sezona nikdy nekončí.
1: Kam jedeš?
0: Jen se podívat do AMG Moto.
1: Minule ses taky jen díval.
0: No a podívej, jak pěkně to dopadlo. AMG Moto Ostrava. Ducati, servis.
1: Bez zbytečných řečí.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO ve Sviadnově a Frýdlantu.
1: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
2: Za každého počasí se můžete spolehnout na český zahradní traktor Seko od Hobby Profi Orlová. Zahradní a lesní technika. Hobby Profi Orlová.
3: Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu filet z lososa z kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Salátová okurka 1 kus za 11,90. A Belarom zrnková káva 1 kg za 199,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.
2: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
4: Komfort agentura práce přijímá nové kolegy a kolegyně do Mošnova. Férové podmínky, atraktivní benefity, doprava zdarma, 13. i 14. platy a nejen to.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Stavebniny Janík.
7: Podlahové desky Fermacell nejvýhodněji nakoupíte v síti prodejen Stavebniny Janík.
6: Stavebniny Janík.
7: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
8: ŠOT Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme ŠOT.
9: Svět filmu, premiér a seriálů tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jedině

0: Čas rok.
1: Vítám všechny posluchače u nového vydání pořadu Film Time. Dneska pro vás mám premiéru na domácím streamu, ale taky novinky v kinech, narozeniny akční legendy a i jednu novinku o chystané adaptaci. A tu si dáme právě teď. No a ta potěší zřejmě videoherní fanoušky. Mluvilo se o tom dlouho, zaznívaly různé spekulace a konspirace, ale až teď je to definitivní. V budoucnu se dočkáme filmového zpracování herní pecky Cyberpunk 2077.
2: In 2077 they voted my city the worst place to live in America. Main issues: sky high rate of violence. And more people living below the poverty line than anywhere else. Can't deny it, it's all true. But everybody still wants to live here.
1: Videohra Cyberpunk 2077 byla obrovský hit a tím, že se odehrávala v takzvaném otevřeném světě, nabízela hráčům téměř nekonečno možností, kam a jak se vydat dál. Hra vzdávala hold takovým titulům jako film Blade Runner, anime Ghost in the Shell anebo předchůdce hra Deus Ex. A hlavně jednu z rolí měl i Keanu Reeves, což u hráčů sklidilo velký úspěch. A samozřejmě se logicky volá potom, aby si herec zahrál roli i v chystaném filmu. Ale na to je brzy. Celý projekt je teprve na začátku, jisté zatím je jen to, že producentem bude Lorenzo di Bonaventura, který sám krouží kolem dalších videoherních adaptací. Možná bude rozhodující, jak dopadne adaptace jiné videohry, která startuje v kinech už tento týden. Ale o tom za chviličku. Film Time. Na rádiu.

0: Čas rok.
1: S adaptacemi videoher to nikdy nebylo jednoduché. Upřímně málo, která stála za to. Ale jak to vypadá, blízká se na lepší časy. Mario, Sonic, tohle všechno vydělalo obrovské peníze. Nedávný Resident Evil ukázal, že i dospělé publikum dokáže dobrou adaptaci ocenit, ale musí u toho být šikovný tvůrce. Tento týden je tady filmová verze další legendární hry, bojovky Street Fighter. Mně se vlastně líbí, jaký styl tvůrci zvolili, teda alespoň podle ukázek. Nebude to žádná hra na vážnou notu, žádné emotivní otvírání témat, no prostě se nám hrdinové sejdou na jednom místě a navzájem se sesekají na jednu velkou hromadu. První filmový pokus z roku 1994 je spíše úsměvná blbina. Verze z roku 2009 je vyloženě špatný film, který vlastně s tou hrou ani nemá moc společného. No až letos se tedy dočkáme nového pokusu. A vsadilo se více na odlehčený styl, který ale podle všeho bude odkazovat na prvky ve hrách. Hlavně co se týče vzhledu postav a bojových chvatů. Ve filmu si zahrají i wrestleri Cody Rhodes, Roman Reigns, ale tou největší hvězdou bude zřejmě Jason Momoa, kterého však dost možná pod make-upem ani nepoznáte. Street Fighter startuje v kinech už tento týden.
0: Film Time. Film Time na rádiu Čas Rock.

0: Čas rok.
1: Další film, který v kinech startuje tento týden, zřejmě nebude moc pro klaustrofobiky. I když ta premisa možná vypadá lehce úsměvně, zažít byste to nechtěli. Film Velrybí pád, v originálu Whale Fall, vypráví příběh potápěče Jaye, který v oceánu hledá ostatky svého otce. Během toho se mu stane něco neskutečného. Spolkne ho vorvaň. A on se tak ocitá v jeho břiše a má zhruba hodinu na to najít cestu ven, protože poté mu dojde kyslík. A navíc to není jediné nebezpečí, které tam na něj čeká.
2: I know your dad was rough on you, but he knew what he was talking about, especially down there.
3: And the ocean. Predators have all the advantages.
1: Ukázky vypadají opravdu parádně a jak říkám, na některé diváky budou scény možná působit opravdu stísněně. Za kamerou stál Brian Duffield, pro kterého se zatím jedná asi o nejambicioznější snímek. Hlavní roli si pak zahrál Austin Abrams, jenž zažívá vynikající období. A jestli tady předvede dobrý výkon, stane se jednou z největších vycházejících hvězd současného Hollywoodu. A já bych mu to určitě přál. Zbytek je však na něm, no a vy se běžte přesvědčit do kina.

Není hudba jako hudba, ta pravá rocková. A není pilka jako pila, ta motorová. Ty nejlepší pily a zahradní techniku pro všechny rockery najdete u Lipka Husqvarna ve Frenštátě a v Kunině. www.lipkahqv.cz

0: Čas rok.
1: Dnes už zaznělo, že v roce 94 přišel film Street Fighter. Byl to propadák a zároveň jeden z mizerných filmů Jean-Claude Van Damme. Teda upřímně, ne že by točil Oscarová dramata, a to říkám jako jeho fanoušek. Každopádně, proč o něm mluvím, 18.10. oslaví 66 let a proto mu dnes věnuji malý prostor. Jean-Claude Van Damme se narodil v Bruselu. V 10 letech začal dělat karate a ukázal velký talent. Nakonec to dotáhl na černý pásek. Na začátku 80. už měl za sebou mnohá vítězství v různorodých turnajích, no a v roce 82 se přestěhoval do Hollywoodu s jasným cílem stát se slavným hercem. To se nakonec povedlo, ale cesta to rozhodně nebyla jednoduchá. Nejprve se objevoval v malých roličkách a během toho střídal různá zaměstnání. Výrazně na sebe upozornil v roce 1985 zápornou rolí ve filmu Neustupuj, nevzdávej se. No a největší průlom přišel v roce 1988, když natočil Krvavý sport.

z Vandama se stala globální hvězda. Následovaly snímky jako kickboxer, Lví srdce, univerzální voják a další. Někdy do konce 90. se mu skutečně dařilo, ale poté jeho kariéra začala upadat a kvalita filmů nabírala sestupnou tendenci. I on sám se nechoval úplně ideálně, přidávala se kontroverze a osobní problémy. Takový malý reparát a comeback přišel v roce 2008 filmem JCVD, částečně vlastně jeho výpovědí takovou. No, v dnešní době si už užívá život, cestuje po světě a setkává se s fanoušky. A my mu rozhodně přejeme všechno nejlepší. Film time.

0: Filmtime na rádiu Čas Rock.
1: Na závěr tady mám pozvánku ke sledování seriálu Oddíl B, který odstartoval na platformě OnePlay. Podle mnohých se jedná o jednu z největších tuzemských událostí podzimu. Za seriálem totiž stojí dvojice Jan Prušinovský a Petr Kolečko. Laťka je nastavená hodně vysoko. Ono překonat takový most, trpaslíka nebo okresní přebor je velmi těžký úkol. Jenže ono nejde o to něco překonávat. Mně se líbí, že i tentokrát se rozhodli do úplně jiných vod. Takových, které z domácí televizní tvorby moc neznáme. No, takže zamíříme do vězení.
2: Tady budeš bydlet.
3: Hej, vem si to Eminema. Jsi dělal prdel nebo co? Hej, Mono, to je hnědá ložice. Vždycky byla a vždycky bude.
4: Brolí David.
5: Tady.
6: To odvolání nevyšlo nově.
7: To mám jít jako 3 roky zavřený, za nic?
8: Jo, takže jste justiční omyl, to jsme tu dlouho neměli.
1: Samozřejmě najít tu správnou polohu dramatu a komedie v tak závažném prostředí, jako je vězení, no tak to je výzva. Hlavní roli zde hraje Tadeáš Moravec. Vedle něj pak můžeme vidět Matěje Hádka, Zuzanu Stivínovou, ale i herce, kteří již v minulosti s tvůrčí dvojicí spolupracovali. Takže třeba Zdeněk Godla nebo Julius Oračko. Na diváky postupně čeká 10 epizod, tak klidně dejte vědět, jestli se i tentokrát pánové Prušinovský Kolečko trefili do vaší noty. Já se pro dnešek loučím, budu se těšit zase příště.
0: Filmtime. Filmtime na rádiu.

0: AMG Moto Ostrava. U nás sezona nikdy nekončí.
1: Kam jedeš?
0: Jen se podívat do AMG Moto.
1: Minule ses taky jen díval.
0: No a podívej, jak pěkně to dopadlo. AMG Moto Ostrava. Ducati, servis.
1: Bez zbytečných řečí.

0: Odpad vám proměníme v poklad. Sběrné dvory SRO v Brušperku a Frýdlantu.
1: Proti slunci to je ono. Spolehni se na Impono. Žaluzie, rolety, markízy i pergoly značky Klimax. www.impono.cz.
2: Pronájem zvedacích plošin pro kutily i stavaře. Pro váš domeček i stromeček pronajmeme, dovezeme, předvedeme. Mamet.cz. Půjčujeme plošiny.
3: Ptáš se, proč bezpečnost práce? Bo zákoník práce. A kde vám s tím pomůžou? V BOZP Solution. Jednoduše jinak, jednoduše správně. Bo zákoník práce.cz.

0: Ve zpětným zrcátku mizí to, co znáš. Před tebou se otvírá nový svět a s tebou jedou ti nejlepší. Život je jízda. Motoplace. Všechno, co potřebuješ na mašinu. Motoplace.cz.
1: Brilon. Dodavatel prémiových značek špičkové tepelné techniky. Brilon.cz.

0: nestrácej čas. Robotické sekačky Husqvarna Automover od Hobby Profi Orlová pracují za vás. Sekačku nainstaluje a postará se Hobby Profi Orlová.
1: STK Ostrava Radvanice. STK rychle a bez objednání. Ano, jedině ve stanici technické kontroly v Ostravě Radvanicích. STK Radvanice.cz.
2: Šot Valašské Meziříčí. Místo, kde se potkává vášeň ke sklu s precizností. Tradice, která ožívá v každém detailu. Jsme skláři. Jsme Šot.

0: potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Delikátní šunku nejvyšší jakosti Vyvoj 100 gramů za 22,90, ale od pátku do neděle již za 20,90. Jemník sedlčanský hermelín originál smetanový a další druhy 100 gramů za 33,90 a s Hruška klubem jen za 31,90. Nadýchané croissanty 7 days různé příchutě 60 gramů již za 13,90 a s Hruška klubem jen za 11,90. Nebo vynikající citrusovou italskou limonádu Targa různé druhy 1,33 litru za 33,90 a za nákup dvou kusů se známkou navíc. Sbírejte za nákupy známky a získejte roztomilé plyšáky jen za 49 korun. Více na mojehruska.cz.
1: Už dál nemusíš hledat.
2: Tady jsteš správně. Čas rok natvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
1: Žádné kompromisy, žádné hranice.
2: Rádio Čas rok natvrdo. Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
3: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlácení hlavou.

0: Dobrý den, co to bude, pane?
1: No, chtěl bych nějakou desku. Ideálně něco, co mě posadí na zadek.
0: Aha. A nemůžete být konkrétní? Mám tady asi 3000 nahrávek. To se pak těžko radí, víte?
1: No tak vy jste odborník. No, mám rád poctivé kytary a tu a tam to může lehce přitvrdit.
0: Ach jo. Víte co? Tady máte odborný seznam 1000 jednoho alb, které byste měl slyšet, než zemřete. Sepsali to hudební odborníci, tak si nechte poradit od nich.
1: No jo, ale toho je moc.
2: Nebojte, my vám pomůžeme už během následujícího víkendu. Dáme si pár tipů z unikátního žebříčku, který vyšel v roce 2005. Víkend desek, které byste měli slyšet. Nejsme jen rádio, jsme Just Rock.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.

zesil terepráky a našavte internet. Rádio Čas Rock má nový web. Koncerty, soutěže, rockové novinky i živé vysílání na jedno.

nejtvrdší, nejrychlejší a nejlepší na metalové scéně. Metalmania každé úterý po 19. hodině na rádiu Čas Rock. Partnerem pořadu Metalmania je metalshop.cz. Největší prodejce metalové módy u nás. Metalshop.cz.

Ahoj Piráti, dneska s tímhle netradičním pozdravem, protože by to měla být stylovka, startuje pořád Metalmania, dneska pod pirátskou vlajkou. Začnu lehkým příběhem. V roce 2017 jsme jako zástupci médií tahali z promotéra Masters of Rock Jirky Darona mimo rozhovory, ať nám prozradí, kdo přijede jako jeden z headlinerů do Vizovic. Dal nápovědu, 25 let tady nebyli. Nikdo z nás to neuhádl, tak jsme si museli počkat na zveřejnění, že přijedou Running Wild. No právě parta kolem Rolfa Kasparka, to je ústřední motiv tohohle dílu pořadu Metalmania. Ať už ladíte vlny Rádia Čas Rock, nebo sledujete televizi Rebel, startujeme!

Running Wild. Kapela, která vznikla už v roce 1976. Do hudebního procesu, samozřejmě tvůrčího, se zapojili v Německu až v 80. letech. Už jsem to tady říkal několikrát, že patří mezi ty osmdesátkové zamrzlíky, takže doma se mi válí tři vinily. První dvě alba Gates to Purgatory a Branded and Exiled naznačovaly typickou pro Running Wild muziku, která je dobře čitelná a výborná. Ovšem textově naopak nic nenasvědčovalo, že si pro svůj hudební život Rolf Kasparek zvolí pirátské téma. To přišlo až v roce 1987 s deskou Under Jolly Roger. Pro mě deska nesmrtelná a i když Running Wild jsou velmi plodní, alba sypali později jako stroj. Songy jako titulní Under Jolly Roger nebo Rowride, případně výborná Raise Your Fist, jsou naprosto luxusní.

Sledujete televizi Rebel? Dneska v těchto minutách je to Rolf Kasparek a jeho dítko zvané Running Wild. Zcela záměrně říkám jeho dítko, protože když si projedete sestavy kapely, tak to je jmén pomalu na hokejový manšaft. Ovšem při tvůrčím procesu dává vůdce prostor i dalším muzikantům, samozřejmě těm, kteří v daném okamžiku s kapitánem na pirátském škůneru plují. Jak jsem říkal, na začátku jsou velmi plodní a hned po Under Jolly Roger přichází další desky, Port Royal, Dead or Glory nebo Blazing Stone. A Running Wild pokračují ve své plavbě a tak tomu je i v dalších letech, včetně doby po přechodu milénia.

Tak přátelé, pomalu ale jistě se naše dnešní plavba posunuje do závěru. Running Wild v roce 2009 tuším ohlásili konec. Rolf se začal věnovat jiným aktivitám. Na Wakenu 2011 udělali rozlučku, ovšem za rok bylo všechno jinak, album Shadowmaker. Na něm někdo říká ano, někdo ne, ale jejich tvorba pokračuje dál, třeba i album Rapid Foray a vesele všecko pluje do dneška. Running Wild, to je pro mě sázka na jistotu a specifický metalový styl. Schválně, klidně napište, jak jste na tom vy, případně hoďte tipy na podobné kapely, když nemyslím si, že jich bude úplně tolik, případně na kapely trošku jiného žánru. Já jsem David Zbavitel, tohle je Metalmania, ještě jeden song a za týden se opět rád s váma uvidím.

0: dál nemusíš hledat.
1: Tady seš správně. Čas rok na tvrdo. Pro všechny, kterým v žilách koluje metalová krev.
0: Žádné kompromisy, žádné hranice. Rádio Čas rok na tvrdo.
1: Metal, jak ho máš rád. Poslouchej nás i na play.cz.
2: Poslech může způsobit nekontrolovatelné mlázení.

svět filmu, premiér a seriálů, tentokrát s pořádným rockovým nádechem. Film Time na rádiu Čas Rock. Filmové pecky, seriálové bomby a zákulisí, které vás posadí na zadek. Film Time. Filmy, jak je ještě neznáte. Každý čtvrtek od 20 hodin v premiéře a v neděli od 18 hodin v repríze. Jediný

0: Dobrý den, co to bude, pane?
1: No, chtěl bych nějakou desku. Ideálně něco, co mě posadí na zadek.
0: Aha. A nemůžete být konkrétní? Mám tady asi 3000 nahrávek. To se pak těžko radí, víte?
1: No tak vy jste odborník. Mám rád poctivé kytary a tu a tam to může lehce přitvrdit.
0: Ach jo. Víte co? Tady máte odborný seznam 1001 alb, které byste měl slyšet, než zemřete. Sepsali to hudební odborníci, tak si nechte poradit od nich.
1: No jo, ale toho je moc.
2: Nebojte, my vám pomůžeme už během následujícího víkendu. Dáme si pár tipů z unikátního žebříčku, který vyšel v roce 2005. Víkend desek, které byste měli slyšet. Nejsme jen rádi.

Některé věci nestárnou, ty prostě zrají. Já jsem Vrána Roková a každou středu pro vás na rádiu Čas Rock otevírám hudební archiv, který nikoho nenechá v klidu. Oslavíme narozeniny rockových pecek, co hýbali světem. Každý měsíc jedna dekáda. Od neonových osmdesátek přes syrové devadesátky až po ty nejčerstvější riffy dneška. Tak nezapomeňte, středa slavit je třeba.